0: Už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fajn.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack
2: Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Čang já, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos. Fajn.
1: Are you ready for this?
2: Jsme Fajn. Jsme Fajn.
0: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
1: Please welcome.
2: One Republic.
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
1: Welcome to the show.
0: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn.
5: Vždycky, ho?
0: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
9: Dneska venku jasno až polojasno, ojediněle se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. K večeru si dávejte pozor, bouřky by měly být velmi silné, stejně jako v dnešní noci. No a nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Rodičovský příspěvek se zvýší o 50 tisíc korun. Nově bude celkem 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat pak 800 tisíc korun. Změny sociálních dávek už dokonce podepsal i prezident Petr Pavel. Slovák si chtěl vylepšit svůj Citroen, tak mu jednoduše uřízl střechu a vytvořil z něj kabriolet. S takovou úpravou ale neprošel u policie. Hlídka auto zastavila, odebrala mu registrační značky a řidič musí řešit dokonce i docela tučnou pokutu. Americe zkouší motivovat studenty k pravidelné docházce penězi. Středoškoláci dostanou za každý týden bez absence $100, tedy plus minus 2100 korun. Od příštího školního roku se program rozšíří i na žáky druhého stupně.

krásné dobré čtvrteční ráno. Hele, jsme tam, jsme skoro v tom pátku a to si myslím, že je super, protože čtvrtek je takový malý pátek a zítra už je opravdu ten velký pátek a pak už nás čeká to vysněný volno, o kterým tak dlouho všichni sníme. Fiky tady dneska znova není, pořád je nemocný a nebude tady s náma až do konce týdne, takže se to užijeme ještě spolu a pak od pondělí už zase oba dva. No nic, pojďme na to. Nezapomeňte na to, že soutěžíme i o lístky na Hip Hop Camp, takže rozhodně poslouchejte, stačí poslouchat a jakmile uslyšíte signál, který říká rap is the new rock and roll, tak jednoduše volejte 724-634-634. No nic, pojďme na dobrý songy, aby jsme se trošku probrali. Před náma Wiz DMC, Bees, Honey, jejich At The Party, nebo Lucas, Steve, jejich Up Till Down. Morning

Wish the MCP Honey at the party. Posloucháte fajn. 8 minut tak po 6. hodině. Krásný dobrý ráno všem. A Madonna ovládá znovu všechny příčky, co jenom může. Jak to myslím? Hele, byly totiž jakoby nominace na MTV, což je takový to ocenění za hudbu. Je tam několik různých kategorií a ona získala nominace v 11 z nich, což je víc, než dostala Taylor Swift. Taylor Swift bych měla, myslím, jenom 9. A celkový to předávání, kdo to teda doopravdy vyhraje, bude až 27. září. Bude to v LA a uvidíme, kolik těch z 11 nominací Madonna opravdu vyhraje přímo tu hlavní cenu. Co je zajímavé, Madonna se totiž vrátila zpátky do kolejí, vydala tenhle ten rok nový album, který je vlastně jako pokračování předchozího alba, jmenuje se to Confession 2 a vydala to 3. července. Do toho ještě tenhle ten rok zvládla dát feat se Sabrinou Carpenter a začala spolupracovat s různými DJi, takže vlastně Madonna je zpátky a jde vidět, že i když si dáte velkou pauzu, tak se stále můžete znova vrátit do toho sedla, ve kterém byla.

0: znovu ovládat ty příčky, které jste ovládali předtím. Tak to je jenom takový info ohledně hudby, že Madonna prostě ovládla nominace na MTV. A my pokračujeme. Před námi Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

Adams, Katy Perry. Song s názvem Feels, to nám tady dohrává na fajnu. Při ránu. Pojďme se podívat, co bude hrát dál. Yes, tohle to je Vončo. Dáme si Eminem a jeho Houdini. Trošku počarujem.

0: Ty s ním. Dáme si něco pomalejšího. James Young, Infinity. Ale zas tak úplně zpomalovat nebudeme. Dáme si totiž remix. A by the way, nezapomeňte na to, že stále soutěžíme o lístky na hip-hop camp. Jediný co, poslouchejte Morning Boost během tohohle toho vysílání a jakmile uslyšíte kdekoliv v éteru zaznít tohle, rap is the new rock and roll. Volejte 724-634-634 a lístky můžou být vaše. A tyhle ty pecky za malý okamžik pro vaše uši. Morning Boost.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: My name is Summer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.

0: hodiny. To je něco, co nám právě teďka dohrálo tady na Fajnu při 6:30 ráno. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. A mám tady něco, čím by se možná měli inspirovat všichni šéfové, jo, takže poslouchejte. Americká armáda nabízí vojákům 4 dny volna za hraní GTA 6 jako bonus. Oni to teda mají jako bonus, když si prodloužejí službu, jo, že prostě tam budou díl. Ale mě je vlastně jako... Říkám si, že tohle to by měli udělat i naši šéfové, protože kolik z nás už dělalo přes časy, kolikrát neplacený přes časy a zasloužili bychom si bonus. Jo? Neříkám, že to musí být GTAčko, 4 dny volna, ale celkově 4 dny volna prostě jako bonus za to, že většina z nás fakt dělá přes časy, za který nemá ani zaplaceno. A kolikrát všichni chceme třeba třísknout do stolu a říct, hele, já tady už prostě končím. Jo, jednou za čas se tak cítíme všichni a myslím si, že taková odměna, to je něco, co si zasloužíme, ne? Nebo se pletu. Tak jenom takový na zamyšlení, taková zpráva. Jakože za mě, kdyby to byly 4 dny volné na GTA 6, tak se taky zlobit nebudu. Tak já jenom, kdyby poslouchal můj šéf, tak ať ví. Samozřejmě já se dělám srandu. Ale 4 dny volna se vždycky hodí. A hlavně, když jsou teda placený, tak ty se hodí úplně nejvíc. No nic, hele, pokračujeme. Před námi Sky Newman, FUNUF nebo Leony, Don't Worry.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: dnešní fajn po ránu. Ava Max je Spotify. Za 4 minutky, 6:45. A tohleto je prostě čas, kdy vybíráte vy. Co vybíráte, co bude hrát v éteru následovně, co si pustíme, co je prostě něco, co by vám po ránu mohlo udělat radost. Takže 724-634-634, pojďte napsat jméno interpreta, název songu, klidně komu to věnujete, nebo proč byste se to tohleto ráno pustili, k tomu připište. A pokud to bude v rámci našeho playlistu, já vám to velmi, velmi ráda do éteru hodím. Takže ještě jednou 724-634-634, co byste si chtěli pustit tadyhle po ránu. Napište jméno interpreta, název songu a my do té doby si dáme třeba tohle. Budou Jonas Brothers, jejich Sucker. A vy ještě jednou pište, co byste rádi, co byste chtěli slyšet.
1: Morning Boost.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
4: Levels.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Nový tracky.
11: Témata, který chceš vidět

0: Charlieho Dance No More. 10 minutek do 7 hodiny ranní při čtvrtku. Ten čtvrtek docela rychle utíká, zatím musím zaklepat. A co budeme hrát, teď je jen a pouze na vás. Já jsem vám říkala, že máte napsat, co by vám udělalo radost, nebo co byste chtěli zahrát na 724634634. A úplně první napsal Vojta. Vojta napsal 2 Red Bully pro moji milovanou, zdraví Vojta. Tak posíláme Vojtovi i jeho milovaný 2 Red Bully, dáváme do playlistu a taky píše někdo píše Abrakadabra pro Stanu z Orlové, pro hezký a úspěšný den, děkuji. Ok, tak užívejte stanování, mějte se krásně a posíláme Lady Gaga Abrakadabra. Tak jo, krásný dobrý ráno, tyhle dvě pecky do konce hodinky. Morning Boost.
1: Vždycky hot, vždycky morning.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
3: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Venku dneska jasno až polojasno, ojediněle se můžou objevit přehánky nebo bouřky. K večeru si dávejte pozor, bouřky by měly být totiž velmi silné. Nejvyšší denní teploty dneska 27 až 32 stupňů Celsia.
0: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Za jízdu bez platné dálniční známky už letos řidiče zaplatili na pokutách skoro 48 milionů korun. Kontroly odhalily přes 36 tisíc přestupků. Problém přitom nejsou jenom řidiči, kteří známku nemají, ale i ti, kteří při jejím nákupu udělají chybu v registrační značce nebo přehlédnou její platnost. Okresní soud v Galatě poslal na 3 roky a 9 měsíců do vězení 25-letého muže za brutální týrání psa. Fenu nechal několik měsíců bez vody, jídla a péče. Vážila jenom 4 kila a trpěla anémií, parazity a celkovým vyčerpáním. Muže se podařilo usvědčit díky vyšetřování policie. K-popová zpěvačka Jenin chystá nový hudební materiál. Na konci srpna vydá nové EP, které naváže na její solovou kariéru mimo Blackpink.
1: Bourá se aktuálně v Praze, a to v ulici Na Lhotkách. Tady jsou dvě dodávky v sobě, hlášený je i neprůjezdní jízdní pruh. Ulice se však bezproblémově dá projet. Nehoda aktuálně i na dálnici D6 ve 121. kilometru směr Cheb. Tady se střetla dvě osobní auta, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Je tu hlášené i možné nebezpečí, takže buďte velmi opatrní, pokud máte cestu kolem. A nehoda i na silnici 43 u obce Milonice, okres Blansko. Tady sjelo auto mimo vozovku, na místě i policie, silnice je průjezdná, ale znova opatrně.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Morning Boostu je na svém startu přesně minutku po 7 hodině raní. Krásný dobrý čtvrtek, krásné dobré ráno všem, co posloucháte. Ať už ladíte od 6 nebo klidně jste naladili až teď, tak jenom připomínám, že soutěžíme o lístky na Hip Hop Camp. Jediný co, tak musíte poslouchat fajn, samozřejmě to dává smysl, že jo? A jakmile uslyšíte tenhle signál, rap is the new rock and roll. Zavolejte na 724-634-634 a třetí z vás, který se dovolá, jednoduše ty lístky může mít. No nic, my pokračujeme, před náma Zara Larson, Lush Life, nebo teď už Haven, Caitlin Aragon, I Run. Morning Boost.

0: znějí Lush Life. By the way, Zara Larsson teďka momentálně mluví o tom, že má prý velmi drahý lístky v Tokiu a že by to chtěla napravit a že příště, až bude dělat zase nějaký turné, tak by chtěla být i, jakoby, chtěla by být během těch vstupenek, nebo chtěla by zařizovat i ty vstupenky. Prostě by to chtěla dělat víc proto, aby zařídila, aby to bylo co nejlevnější. Což je docela dobrý fun fact. Jinak, by the way, posloucháte fajn. No a pokud jste hráči, tak nebo máte rádi konzole, tak Xbox a IKEA se dávají dohromady a mají v plánu vymyslet nábytek pro takzvaný gamery, což jsou lidi, kteří právě takhle rádi hrají hry. Vypadá to, že zatím vymysleli takovou jako poličku, do které právě můžete dát ten Xbox ovladače, je to takový jako podsvícený. Vypadá to moc hezky, můžete nad to dát i televizi, ale to se mi tam úplně tak jako nehodí. Dá se to když tak vygooglit, klidně mrkněte, napište si Xbox a IKEA a jejich nábytek a ono vám to vyjede, jak to cca vypadá. Ono to ještě není úplně 100%, že to takhle vypadat bude, ale tohle to jsou zatím takový jako návrhy. Za mě fajn, proč ne? Jasně. Samozřejmě, že to bude dražší jenom proto, že to bude mít tu nálepku toho, že to je gamerská stolička nebo polička. Jakože OK. Proč ne? Hele, jestli máte rádi Xbox, tak můžete jít třeba do toho. Já zůstanu u svého PlayStationu. No nic, pojďme pokračovat. Robin Schulz, Seagala, Zoe Weiss, AM to PM, nebo teď už Rugale, Pretty on Paper.
1: Zdravím všechny posluchače Fajn rádia. Já jsem Rugale. Vždycky hot, vždycky fresh.

Léto už je skoro u konce a proto se pojďme užít ještě s Egem. Na featu Robert Burian, Žijeme len raz. Nesmrtelná písnička. Při letě rozhodně nesmí chybět. No a co taky nesmí chybět? Dál v éteru je třeba tohle. Před námi Shakira, Burna Boy, jejich Die Die. To si rozhodně dáme pro lepší ráno. A nebo taky Tate McRae. Její Just Keep Watching. Už za malý okamžik. Tady na fajnu, takže volume doprava. Je na jen pro vás.

0: Drži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: JN Interiér.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
6: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
7: www.jnointeriér.cz.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
10: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
11: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fajn.

0: Hey, Breaking Dishes, něco se nám dohrává tady při čtvrtku na Fajnu. Máme půl osmí. A co znamená čtvrtek? Čtvrtek prostě znamená nový filmy v kinech, tak se na ně pojďme mrknout.
1: Movie Koutek. Doporučujeme nejlepší filmové premiéry týdne.
0: Každý týden vychází do kina nový filmy, ať o tomu věříte nebo ne, opravdu to tak je. No tak se pojďme podívat na dva, který mě zaujali a který by mohli zaujmout i vás. A třeba si říct, že tuhle tu sobotu nebo tenhle ten pátek si můžete dát raníčko nebo si jen tak vyrazit s kamarády do kina na něco novýho. Jedna z novinek je Čika Čeka, což je český film, který byl by the way i na Kvifu. Je to o klučinovi, který se jmenuje Lukáš, který už několik let vlastně žije v New Yorku a tvrdí, že pracuje v ekonomickém sektoru. Není tomu úplně pravda, Lukáš prostě dělá drag queen, to jsou takový ti kluci, kteří se převlíkají za ženský, malují se tak a pak vlastně jako vystupují třeba s nějakou písničkou, do toho dělají nějaký taneček. No a jeho maminka, která bydlí v Česku, mu právě zavolá, aby přijel, protože jeho babička je v nemocnici a zbývá jí už jenom pár měsíců. A tam se stane zápletka, on přijede, pozdraví babičku a babička začne mluvit o tom, že by hrozně chtěla vidět ještě Helenku Vondráčkovou, aby ji navštívila. A tak maminku pořád otravuje, aby ji zavolala, maminka už z toho nešťastná. No a Luky ho napadne, že by se právě možná mohl převlít za tu Helenku, aby babičce udělal radost. Jak to dopadne, to už je všechno jenom ve filmu. Má to hodně dobrý hodnocení. Na český film to má zatím 69%, takže za mě top. Určitě bych se za to zašla. No a druhý film je Tom a Jerry kouzelný kompas. Pokud máte děti, tak je rozhodně vemte sebou. Jednoduše prostě Tom a Jerry mají nějakou potyčku. Během toho, co mají tuhle tu potyčku, se najednou ocitnou v době, kde v životě nebyli. Ocitnou se ve staré Číně a budou muset spolupracovat spolu, protože jsou ztracený a budou hledat kompas. Tak tohle to jsou dva filmy, které jsou teďka nově v kinech. Je to Čika Čeka, český film, anebo Tom a Jerry kouzelný kompas. Takže je to jenom na vás, kam byste chtěli, nebo na co byste si zašli, nebo klidně zajděte na něco, co už je v kinech další dobu a ještě jste to nevěděli. To je pro tohle ten týden všechno, no a zase příští týden.
1: Movie Koutek. Další zajímavé filmové premiéry zase za týden. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: David Guetta, One Republic. Jejich I Don't Wanna Wait. Při čtvrtku. Posloucháte Fajn a já potřebuju vaši radu. Fakt víc než kdy jindy bych potřebuju vaši radu, protože já v říjnu odlítám na 2 týdny pryč a samozřejmě si sebou beru větší kufr, protože to je dál než v Evropě, je to za velkou louží a přemýšlím, fakt jako ústavičně přemýšlím nad tím, jaký kufr, ten veliký, si mám koupit. Jestli si koupit radši textilní, ten prostě jakože takový ten mačkavej, který se prostě dá zmáčknout, nebo tvrdší kufr. Protože se docela bojím, že když si vezmu nějakýho měkouše, tak se mi něco uvnitř rozbije. Naopak, když si vezmu nějaký tvrdší kufr, tak se bojím, že tím, jak s tím na letištích vždycky hážou, tak se mi rozbije. Tak jsem se chtěla zeptat na vaše rady, s čím máte zkušenosti. 724-634-634. Jaký kufr je za vás lepší? Jestli ten textilní, anebo ten tvrdší a proč? Protože mě to pomůže se rozhodnout v tom, jaký kufr opravdu budu muset koupit. Tak jo, ještě jednou 724-634-634. Pojďte mi pomoct a pojďte mi napsat vaše zkušenosti. No a do té doby třeba tohle. Dáme si skvělý song s názvem Drive Safe, za kterým stojí Miles Smith, Neil Horan. No a vypište vaše rady. Morning Boost.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.

To nám dohrává tady na Fajnu. No a my tady řešíme společně kufr. Jestli je lepší textilní, anebo ten pevný, respektive tvrdší neboli plastový. Některý nejsou úplně z plastu, ale většinou právě z plastu jsou. Já se ptám z toho důvodu, že mám právě cestu do zahraničí na delší dobu a přemýšlím, jestli mám koupit textilní, anebo právě ten pevnější. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Píše třeba takovej Tom. Píše plastový a 4 kolečka. A rozhodně to nebal do folie, vykřičník. To jsem si právě říkala, že je úplně první věc, co musím udělat, pokud mám teda pevný kufr. A když je na nich folie, tak nekloužou po podlaze, tak se s nima musí házet. OK. Tom zaměstnanec handlingu v Praze. Tak tohle to je cená rada. OK, díky moc za to. Taky píše Monika. Ahoj, jelikož jezdím každý rok do Asie, takže mám zkušenosti s kufry, rozhodně doporučuji ten tvrdý. OK, ten pevnější. Osobně jsem dřív kupovala no-name levnější, ale po každé cestě přiletěl rozbitý. A tak jsem musela řešit reklamace a teď mám American Tourist. Už vydržel 3 roky bez rozbití, což je pro mě velký úspěch. OK, díky Mončo za tuhle zprávu. A taky ještě píše Pavel. Ahoj, po zkušenosti ti doporučuji pevný kufr bez zipu. Oni jsou bez zipu? Ježiš, na to se všechno, já se na to všechno musím podívat. Moc krát vám děkuju za vaše zprávy, děkuju i za ostatní. A klidně ještě pište vaše zkušenosti z kufry, jestli radši textilní nebo ty pevnější. A pokračujeme. Před náma do konce hodinky Kellyn, Praha, Vídeň nebo Naked Portugal Man Glide.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
2: EET je zase o krok blíž k návratu. Senát totiž vrátil zákon o EET zpátky do sněmovny, a to kvůli několika navrženým změnám. Poslanci tak budou o finanční podobě znovu hlasovat. Pokud zákon projde, EET by se měla vrátit od příštího roku. Do Česka dorazí silný bouřky. Meteorologové varují před kroupami, přívalovými dešti a silným větrem. Pro část území platí výstraha a riziko se může během dne měnit. Pokud vyrážíte ven, radši počítejte s rychlou změnou počasí. Mattel představuje novou Barbie, inspirovanou Marilyn Monroe. Panenka vznikla k příležitosti z tému výročí narozenin hollywoodské ikony a odkazuje na její legendární styl.

poslední hodinka Morning Boostu při čtvrtku je na svém startu. Máme 20. srpna a stále soutěžíme, takže rozhodně poslouchejte. Jakmile uslyšíte soutěžní zvuk Rap is the new rock and roll, tak rozhodně volejte. Do té doby se dáme samý skvělý songy Alex Warren, Carry You Home nebo Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe pro lepší ráno. Morning Boost.

Jackson. Call me maybe. Při čtvrtku tady na Fajnu 8 minutek po 8 hodině. A já jsem před chvilkou říkala, že stále soutěžíme, ale pojďme si říct, o co teda přesně soutěžíme.

0: pozítří se uskuteční hip-hop camp nedaleko od Plzně v Kosmo u Plazu, což je bývalá raketová základa. No a protože my tam budeme, tak vás chceme vzít sebou. No a jak získat vstupenky? Hele, stačí poslouchat, než zazní soutěžní zvuk a lístky jsou vaše. Jak ten soutěžní zvuk zní? Zní takhle. Rap is the new rock and roll. A pojďme si ho dát ještě jednou. Rap is the new rock and roll. Jakmile tohleto uslyšíte někde v éteru, ať už mezi písničkami nebo kdekoliv jinde, tak rozhodně volejte 724634634. Hele, jednoduše, dva dny světového i českého hip-hopu a velkých jmen na stage a nejenom na té stage, kde se právě rapuje, zpívá nebo DJuje, ale je tady i taneční battle stage, kam se můžete přihlásit přes jejich stránky hiphopcamp.cz. No, takže pokud chcete na hiphopcamp, který je tady po 6 letech, tak rozhodně poslouchejte a jakmile uslyšíte signál, volejte ještě jednou 724634634 a ten, kdo se dovolá jako třetí, ten ty lístky má.
1: Saší rap tak, jak má znít. Hip-hop camp

Loi její Red Eyes. Posloucháte Fajn, přesně čtvrt na devět. No a pojďme se podívat, co nás čeká a nemine. Dáme si třeba Kill It, Lau jejich Tied Out. Protože to při čtvrtku v éteru rozhodně nesmí chybět. Je to novinka, která tady hraje a vy máte velmi rádi. A tak si přece nemůžeme dovolit vám ji sem nedat. No, aby vám to nebylo líto, že to bude jenom jeden song, který mám představu, že tady za chvilku bude. Pojďme si klidně ukázat ten další.

0: soutěž a já vím, že jste na to natěšení. Tak dávejte dobrý pozor. Protože možná doopravdy budete zpívat Never Going Home, protože už zítra budete moc tršat někde na hip-hop kempu. A nebo třeba možná i tančit. A takovou možnost si přece nemůžete nechat ujít. Já vás hrozně napínám, že? Tak tyhle ty pesky za malý okamžik tady v Éteru Fajnu. A vy poslouchejte signál, který zní takhle. Rap is the new rock and roll. Může přijít kdykoliv. Morning Boost.
1: Fajn. Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

to nám dohrává tady na Fajnu. 20. srpna. A my tady vyhráváme lístky.

0: hip-hopkem, který se bude konat nedaleko Plzně a my vás tam můžeme dostat. Dva dny světového českého hip-hopu a velký jména, a nejenom velký jména na stage, ale i taneční battle stage, kam se můžete přihlásit. To všechno vám tady nabízíme, protože my tam budeme a nechceme tam být sami, chceme vás vzít sebou. Vaším úkolem bylo poslouchat a jakmile jste slyšeli výzvu, která zní takhle, rap is the new rock and roll. Měli jste volat a třetí z vás, který zavolal, ty lístky jednoduše možná dostane, tak se pojďme podívat, kdo je teda ten třetí. Ahoj, ahoj, kdo je tam?
1: Ahoj, ahoj, tady Pavel.
0: Pavel. Pavel říkal, že je momentálně v Německu, tak se chci zeptat, co děláš v Německu, Pavle?
1: Právě jedu do práce.
0: Jo, ty pracuješ v Německu? A nebo tam i jako bydlíš, ano. Žiješ celkově?
1: Ne, jenom dojíždím.
0: OK, co děláš za práci?
1: CNC operátor.
0: Ještě jednou, což je to?
1: CNC operátor.
0: Co to znamená?
1: To znamená, vlastně CNC frézař, vyrábím ze železa různý součástky.
0: OK. Dobře. Hele, myslíš si, že to je náročná práce?
1: Určitě na hlavu, více než fyzicky.
0: OK.
1: Určitě psychicky než fyzicky.
0: Hele, tak já mám pro tebe dobrou zprávu, chceš ji slyšet?
1: Ano, určitě.
0: Budeš si moc odpočinout, jestli se teda tomu tak dá říct, na hip-hop campu!
1: No super!
0: Protože lístky jsou tvoje. Máš radost?
1: Paráda. Určitě, obrovskou.
0: A máš velkou obrovskou. Obrovskou? Ukaž, jak máš obrovskou radost. Zakřič.
1: No úplně bomba!
0: Ještě víc!
1: Bomba!
0: OK. Hele, ty lístky jsou dva, jeden pro tebe a jeden pro tvoji plus jedničku. Koho na ty dva dny vezmeš sebou?
1: Určitě vezmu kamaráda.
0: Kamaráda, OK. Tak si to, pánové, užijte. Já tě ještě poprosím, aby se mi chviličku vydržel na drátě. Ještě otázka, než mi odejdeš. Tančíš třeba?
1: Málo, hodně málo.
0: Málo, takže taneční battle stage nebude úplně pro tebe.
1: Určitě ne.
0: A co třeba pro kamaráda?
1: Ten spíš by si to možná spíš já.
0: A ty bys nešel ani po pár pivkách?
1: To už bych potom možná uvažoval.
0: OK, hele, minimálně se na to potom můžete podívat. Já tě teda poprosím, vydrž mi na drátě, vezmu si od tebe všechno potřebné info, OK?
1: Super, díky moc.
0: No není za co, zatím čau. No a vy ostatní nezoufejte, ještě zítra máme poslední den, kdy můžete vyhrát dva lístky právě na Hip Hop Camp na celý dva dny. No, tak jo, schválně, kdo bude mít zítra to štěstí. Starší rap, tak jak má znít. Hip Hop Camp.

0: Nico Santos, Ray of Life. 20 minutek do 9. hodiny raní. Tak se pojďme ještě podívat, co nám bude hrát, než se rozloučíme. Před náma naprosto skvělý kombo Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It. Něco, co si prostě dáte na svůj telefon, co budete poslouchat na repeat, respektive co budete mít ve svém playlistu, co prostě potřebujete slyšet, jak doma, tak tady v Éteru Fajnu, nebo třeba v práci. Tohle to si dáme, no a taky Lady Gaga. Nemůže přece při čtvrtku chybět po ránu mrtvý tanec. Lady Gaga The Dead Dance. Tohle to by mohlo roztančit úplně všechny. Takže pokud máte tu chuť tančit, tak prostě tančete. A je úplně jedno, jestli v kanceláři na vás všichni koukají. Udělejte to, udělejte si prostě lepší čtvrtek. Stejně se všichni tváříme, že ve čtvrtek ještě pracujeme, ale už nikdo vlastně tak úplně nepracuje. Tak tyhle ty pecky za malý okamžik jen a jen pro vás tady na Fajnu. Morning Boost.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
9: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
8: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Nový tracky.
11: Témata, který chceš vidět a...

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Poslední song, který ty si tady společně dáme. Nebo respektive jsme si dali. No a je na čase se rozloučit, protože za 9 minutek tady máme 9. hodinu a to znamená, že Morning Boost je u konce. Poslouchejte i zítra od 6 do 9, protože zase opět zítra je poslední den, kdy budeme soutěžit o Hip Hop Camp, na který vás můžeme dostat a budeme tam všichni společně a to prostě všichni potřebujeme. No, každopádně, já se teďka teda už loučím, poroučím se, jdu dělat další věci, které potřebuju a teď už morning boost, music boost, akorát ne s Andrejkou, ale dneska s Kristin, která se nám vrátila z dovolený, byla v Egyptě, takže je na vás víc než ready. Na rozloučenou Eva, její perpetuum mobile, mějte se krásně a zítra, čau!

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena.cz.

0: vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Aktuální čas je 9.01 a tady je Míša a její hot news.
3: Rodičovský příspěvek se zvýší o 50 tisíc korun. Nově bude celkem 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat pak 800 tisíc korun. Změny sociálních dávek už dokonce podepsal i prezident Petr Pavel. Slovák si chtěl vylepšit svůj Citroen, tak mu jednoduše uřízl střechu a vytvořil z něj kabriolet. S takovou úpravou ale neprošel u policie. Hlídka auto zastavila, odebrala mu registrační značky a řidič musí řešit dokonce i docela tučnou pokutu. Americe zkouší motivovat studenty k pravidelné docházce penězi. Středoškoláci dostanou za každý týden bez absence $100, tedy plus minus 2100 korun. Od příštího školního roku se program rozšíří i na žáky druhého stupně.
2: Fajn. Pojďme ještě rychle na dopravu. Pozor hlavně u Čebína na Brněnsku, kde se stala nehoda na silnici 385 a jsou hlášená i zranění. Tak bacha na to, v Českých Budějovicích pak komplikuje dopravu odstavený vozidlo v Pekárenské ulici, kvůli kterému je porouchaný i trolejbus. A nehoda je tady i na silnici v Kolinci na Klatovsku, tam se jezdí se zvýšenou opatrností, tak jestli jste právě za volantem, tak rozhodně jeďte opatrně.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost.

0: Ahoj lidi, startujou 4 hodinky Music Boostu dneska bez AI. Dneska jsem tady já, Kristina, ale věřím, že si to i tak společně užijeme. Hele, pojďme to odstartovat, pojďme si to dopoledne udělat hezčí. Máme tady na začátek třeba Ray, nebo taky Taylor Swift, je ještě mnohem víc, ale teď už to odstartuje Damiano David, jeho Born with a Broken Heart, tady na Fajnu.
1: Music Boost.

0: Disco Machine nám dohrál právě teďka u nás na Fajnu a jeho song Fireworks. No a lidi, pojďme se podívat na jednu větu, protože jestli to je jedna věta, která dokáže z normálního dne udělat snad jako psychologický trailer, musíme si promluvit. Zatímco druhý člověk možná řeší jako úplnou blbost, tak váš mozek už chtěl naplánovat jako rozchod, výpověď, rodinnou poradu. Proč to některý z nás prožívají mnohem víc, probereme za malou chvíli a jak by se to dalo vyměnit, tahle ta věta, za nějakou víc v klidu větu, která nám nespůsobí několik atak, tak to probereme za malou chvíli. Mezitím si dáme ale samozřejmě taky další skvělý songy, budou tady Maneskini, bude tady The Chemical Brothers a ještě mnohem víc, tak rozhodně vydržte a za malou chvíli tady budeme zpátky.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby
1: a vibe, který prostě sedí.
2: Do auta,
1: na pláž,
2: na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
6: škola volá.
7: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.

Maneskin, na jejich Begin dohrál právě teďka. Posloucháte Music Boost na Fajnu. No a lidi, tři slova. Musíme si promluvit tři slova, které mají neuvěřitelnou schopnost zničit vám náladu během asi dvou sekund, protože nejhorší na téhle zprávě není ani tak to, co vám ten člověk chce říct, ale nejhorší je dalších třeba 20 minut, kdy nevíte nic. A váš mozek mezi tím rozjede vlastní Netflix, debatu, co jsem dělala, proč mi píše, je naštvaný, něco se stalo, chce se rozejít a najednou si vzpomenete na úplně všechno, co jste za poslední měsíc udělali špatně, dokonce i na tu zprávu, kterou jste před třema týdnama jenom otevřeli a neodpověděli. Psychologové tohle spojují mimo jiný s neurotismem. Někteří lidi jsou zkrátka citlivější na nejistotu a jejich mozek má větší tendenci hledat problém ještě před tím, než vůbec nějaké existuje. A nejlepší na tom vlastně je, že musíme si promluvit. Může ve finále znamenat třeba jenom, můžeš mi půjčit nabíječku. Takže takhle, otázka by mohla znít, jaký je ten nejhorší možný scénář, ale mě spíš zajímá, pojďme vymyslet nějakou univerzálnější větu, která tolik nebude způsobovat různý strachy, ataky a tak všechno možný. Číslo je 724-634-634, pojďme si dát nějaký univerzálnější, než musíme si promluvit. Pojďme vymyslet něco hezčího a trošku příjemnějšího, i když potom budete třeba ten rozchod oznamovat. Pojďme si to říct, 724-634-634, rozhodně pište. No a my jedeme dál, teď už úplně dokonalý banger, který já osobně miluju. Je to Angel, je to Iman Angel, Moving to the Sun na Fajnu, právě teď.

0: je Kamrad, Be Mine. Ten nám zpříjemňuje dnešní dopoledne. Posloucháte Music Boost. Na fajnu. No a tohleto je další song. Tenhle song je původně vlastně trošku starší. Malcolm Todd, Earrings, ale teďka nabral nový takový nový směr. Pořádně se rozjel až ostupem a dostal se úplně všude i k nám do fajnu. Do playlistu, fajnu. No nic, tohle za malou chvíli, tak je třeba Dracula, to jim pala, takhle všechno za malou chvíli, tak se na to počkejte, na fajnu. Music Boost.
1: Fajn. E-kondomy.cz, pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.

Get out of it. Tohle to byl Malcolm Todd, jeho Earrings. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost Kristin. No a hudební svět se trošku mění, to už asi trošku víme. AI totiž byla odhalená u 40% červencových novinek, což je docela dost, to už je jako skoro půlka. Představte si, že máte jako písničku, že jo, kterou si pustíte pořád dokola, spojíte si ji třeba s létem právě, s nějakým člověkem, s jednou konkrétní nocí a pak zjistíte, že ji vlastně vytvořila umělá inteligence. Přesně tohle to může být brzy úplně běžná věc. No a analýza více než milionu červencových novinek zjistila známky AI asi už 40% skladeb, což už prostě je hodně, už skoro čtvrtina měla AI vytvořit celou nahrávku. A mě na tom jako nezajímá ani tak těch 40%, jako je to dost, ale je to tak. Spíš to, že jestli by se pro vás ta písnička jako vlastně změnila ve chvíli, kdybyste zjistili, že za ní není ten zpěvák, který to prožil, napsal, naspíval, protože hudbu neposloucháme jenom těma ušima, ale přilepujeme se na ně tak nějak ty svoje vzpomínky a možná by to s tím mohlo něco udělat. My půjdeme dál na songy, který si myslím, že určitě AI nejsou, protože je stvořil buď to Alex Warren, nebo teď už David Guetta, tedy svým Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone, tenhle song si dáme právě teďka na Fajnu.

0: byl Alex Warren, jeho Passenger, posloucháte Fine Music Boost s Kristin. No a my jsme na konci první hodinky, ještě 13 čekají rozhodně, nikam neodcházejte. Rychle mrkneme na Hot News a pak půjdu zase zpátky.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fine.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Máme 10.00 přesně, no a tady je Míša a její hot news.
3: Za jízdu bez platné dálniční známky už letos řidiči zaplatili na pokutách skoro 48 milionů korun. Kontroly odhalily přes 36 tisíc přestupků. Problém přitom nejsou jenom řidiči, kteří známku nemají, ale i ti, kteří při jejím nákupu udělají chybu v registrační značce nebo přehlédnou její platnost. Okresní soud v Galatě poslal na 3 roky a 9 měsíců do vězení 25-letého muže za brutální týrání psa. Fenu nechal několik měsíců bez vody, jídla a péče. Vážila jenom 4 kila a trpěla anémií, parazity a celkovým vyčerpáním. Muže se podařilo usvědčit díky vyšetřování policie. K-popová zpěvačka Jennie chystá nový hudební materiál. Na konci srpna vydá nové EP, které naváže na její solovou kariéru mimo Blackpink.
0: Fine. Music Boost.

druhá hodinka Music Boostu s Kristin. Já vás tady vítám, zdravím, 10.02, to je ideální čas na toto odstartovat. Lidi, už za malou chvíli pro vás mám takový tip, co dělat takhle na konci léta, taky samozřejmě rozhodně skvělý playlist, tak toho tady mám fakt hodně. The Weeknd, bude tady Slater, bude tady Olivia Rodrigo, Bella Kai, Michael Jackson, všechno bude v téhle hodince, rozhodně vydržte, počkejte a odstartuje nám to The Weeknd, Can Feel My Face. Na fajnu. Music Boost.

0: Kolon, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run.
1: Lidi, přesně tak, ať už jste úplně vytrvalí běžci, anebo se chcete jenom tak projít. Tohle je zkrátka pro všechny. Už 29. srpna bude v Praze v Bohnicích Mizuno Neon Run. 5 kilometrů plných světel, LED zone, laserů, mlhy a hudby samozřejmě. Nejlepší na tom je, že vůbec nemusíte být běžec. Třeba já jako bych úplně nesnáším, ale stejně věřím, že se tam potkáme. Můžete tam běžet, můžete tam jít, nebo si prostě užít celou tu neonovou atmosféru. Teďka pozor, protože ve Fajn komunitě na Instagramu máme soutěž o 20 registrací. Každý člověk vyhrává 4 registrace, takže se tam běžte zaregistrovat, nebo spíš do té soutěže se běžte zaregistrovat. Jsme tam na Fajnu, jsme na Instagramu jako Fajn Radio, to je snad dává smysl. Najdete si tam naši komunitu, tu tam rozhodně najdete, a v té máme soutěž. Pravidlo je vlastně úplně jednoduchý, stačí nám odpovědět na jednu otázku. Já přemýšlím, jestli mám ji prozradím, ale hele, abyste znali otázku, běžte na náš Instagram, Fajn Radio, do naší komunity, tam to najdete. Takže jestli chcete zakončit léto trochu jinak než dalším večerem na gauči, mrkněte na náš Instagram, Fajn komunitu, a zapojte se. A jestli si říkáte, že 5 kilometrů nedáte, tak nebojte. V cíle na vás čeká neonový jednorožec a to už je podle mě dostatečná motivace.

0: Olivia Rodrigo a Stupid Song nám dohrál právě teďka v Music Boostu na Fajnu. A lidi, taková jednoduchá otázečka. Umíte si představit mít aktuálně 2 miliardy na účtě? A co byste si za to jako první koupili? To je moje aktuální otázka a to za chvíli probereme, takže rozhodně vydržte. Skvělý songy, ty nás taky čekají. Čeká nás třeba Miley Cyrus nebo Disco Lions, tohle všechno do minutky. Tak si na to počkejte, na Fajnu. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Rodinný dům ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku za 5 498 353. Chata ve Zbraslavicích Hodkovi na Kutnohorsku za 3,5 milionu. Byt 4 plus KK v Karlových Varech za 14 950 000. Garáž v Loděnici na Berounsku za 1 milion 170 000. A chata v Praze za 980 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
15: Mami, já mám řidičák!
16: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
17: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
18: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
19: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Back to the hits.
2: Fine.
8: X on my

Kygo, Khalid, Save My Love, posloucháte Fine Music Boost. No a lidi, Tom Holland si má letos vydělat přes 2 miliardy korun. 2 miliardy, já jsem si dneska ráno řešila, jako jestli si koupit třeba kafe za 75 korun. Takhle, podle odhadů má za novýho Spidermana dostat přes 100 milionů dolarů, hlavně díky bonusům. A mě na to vlastně fascinuje ta propast mezi jeho dám si kafe a naším dáme si kafe, nebo si radši koupím něco k večeři, protože 2 miliardy jsou tak absurdní částka, že už si ji ani neumíme představit jako peníze, že jo? To není hodně. To je, jak kdyby vám každý den někdo řekl, že jste utratili milion a pořád by vám to bylo skoro jedno. A teďka mě fakt zajímá, kdyby vy jste tak jako měli na účtu 2 miliardy, což je úplná, jako úplně první blbost, co byste si tak jako koupili? Protože já bych samozřejmě tvrdila, že investice, a pak by šla koupit něco, co vůbec nepotřebuju. Ale mě zajímá vaše odpověď. 724-634-634. Kdybyste hráli nejnovějšího Spidermana, co byste si jako první koupili, no? Hele, pojďme dál, vy samozřejmě pište, teď už ale třeba Zara Larson nebo taky Bella Kai, I love it, I love it, I love it.

0: Dnes to byla Zara Larsson, Lush Life, tady u nás na Fajnu při čtvrtku. No a lidi, řešili jsme jednoduchou otázku, takovou banalitu, kdybyste najednou měli dvě miliardy na účtě, tak co by byla první věc, co byste si koupili? Tom Holland totiž si má letos vydělat přesně přes 2 miliardy korun. Tak co byste si na jeho místě pořídili? To jsem se ptala a přišlo mi extrémně moc zpráv, takže děkuju za ně. Samozřejmě asi nepřečtu všechny, ale děkuju za ně. Napsal třeba Mirek, ahoj, chatu někde na horách v Rakousku nebo nějaký zámeček, svítící nejlépe v Toskánsku. Wow, to zní krásně. Ahoj, já bych si koupila dům na Havaji. Přišla další zpráva. Potom přišla zpráva od Elišky. Ahoj, já bych dceři za ty peníze zaplatila veškerý rehabilitace a nakoupila zdravotní pomůcky, které by pomohly s její diagnózou. Hezký den, Elis. Elis, to je strašně krásný a ani nemám co k tomu co dodat, je to vlastně mi úplně vypadly slova, ale děkuji za tvoji zprávu. Taky samozřejmě přišla další zpráva. Koupila bych mamince barák za to, jak se mě starala. To je taky nádherný. Hele, přišly mi ještě další zprávy. Potom jakoby děkuju za všechny ty zprávy, co mi přišly. Přišla mi tak ještě jedna. Dobrý den, koupil bych si moderátorku. A pak mi přišlo, ale to nemělo být jako vtip. To je o to horší, lidi. Máme tady další skvělý songy. Pojďme pokračovat. Tohle už jsem dlouho neslyšela a máme to tady. Watermelon Sugar High, Harry Styles. Watermelon Sugar High. Dobře, teď mi přišla další zpráva, no dobře, místo paní moderátorky, tak bych si koupil nějakou bilu na nějakém ostravě s autama. To je lepší. Tak jo, tak za malou chvíli Michael Jackson nebo Harry Styles, tohle všechno. Na Fajnu, za malou chvíli.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: To je krásná kuchyň.
15: A jak je praktická.
16: To bych chtěla domů.
17: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
18: www.jnointeriér.cz.
19: Využijte váš prostor. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

to je samozřejmě Michael Jackson, jo, Billie Jean, posloucháte, fajn, posloucháte Music Boost. No a lidi, dva Češi, jak jinak než Češi, ukradli z McDonald's písmeno M. Natočili si to a internet skoro 6 milionů zhlédnutí na to. Takže jen pro jistotu, ne, tohle to fakt není návod na influencerskou kariéru. Ty dva se samozřejmě postarali o pořádný virál, ale zároveň si z toho, prosím, nikdo neodnášejte myšlenku, 6 milionů views, kde mám nejbližší McDonald, protože chápu, že když vidíte, že někdo udělal totální kravinu a internet ho za to odmění pozorností, může to vypadat jako geniální content strategie, jenže mezi udělal jsem něco absurdního a ukradl jsem cizí majetek, je docela důležitá čára. Takže klidně buďte kreativní, dělejte bizáry, točte TikToky, ale neodnášejte si kvůli tomu část restaurací, protože příště by z toho nemuselo být 6 milionů views, ale třeba 6 milionů problémů. No. Dobře, takhle. Těch problémů možná bylo víc, míň, ale pořád by to asi bylo dost, no. Posloucháš. Fajn. Tohleto, to jsou Imagine Dragons a jejich Wrecked právě teď na Fajnu.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Interiér.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
7: www.jonointeriér.cz.
9: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Máme 11.02, no a tady je Míša a její Hot News.
12: EET je zase o krok blíž k návratu. Senát totiž vrátil zákon o EET zpátky do sněmovny, a to kvůli několika navrženým změnám. Poslanci tak budou o finanční podobě znovu hlasovat. Pokud zákon projde, EET by se měla vrátit od příštího roku. Do Česka dorazí silný bouřky. Meteorologové varují před kroupami, přívalovými dešti a silným větrem. Pro část území platí výstraha a riziko se může během dne měnit. Pokud vyrážíte ven, radši počítejte s rychlou změnou počasí. Mattel představuje novou Barbie, inspirovanou Marilyn Monroe. Panenka vznikla k příležitosti z tému výročí narozenin hollywoodské ikony a odkazuje na její legendární styl.
13: Fajn.
11: Pojďme ještě rychle na dopravu. Nehoda v katastrofce Nenačovice, okres Beroun, tak tam dneska proběhla uprostřed lesa nehoda a taky je tam probíhá vyproštění osob, tak rozhodně dávejte pozor. Taky nehoda na 13. až 52. kilometru na trase Karlovy Vary Liberec v obci Chomutov. Osobní auto, X nákladák, neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže rozhodně dávejte taky pozor. A nakonec nehoda v ulici Dobrovského v obci Tábor, tak tam proběhla taky nehoda. Je tam neprůjezdný pruh, havarovaný vozidlo, překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části, takže rozhodně taky dávejte pozor, vyhněte se tomu a pokud celkově jste za volantem, tak jeďte opatrně.
13: Fajn.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Music Boostu s Kristin. Lidi, já mám nás takovou otázku, taky tím, že už se blíží konec prázdnin, jste možná lehce ve stresu, já vám pomůžu, nebo dávám takovej tip, jak zvládat líp ten stres. Batmanův efekt, říká vám to něco, za chvíli si to probereme víc dopodrobna, takže rozhodně vydržte. Minimálně, pokud by vás nezajímalo tohle, tak tady máme úplně nabitý playlist, jakože Justin Bieber, Nicki Minaj, za malou chvíli třeba taky Sombr, Viktor Karl, Kellyn, Magic, všechno tady bude v téhle hodince, rozhodně vydržte. Odstartuje nám tohle Luis Capaldi, jeho Survive, na fajnu, tak přežívejte.
1: Music Boost

Naše hvězda Next Generation Rue Girl a její Wishful Thinker dohrál právě teďka tady u nás na Fajnu. A lidi, až budete příště úplně ve stresu, zkuste se na chvíli přestat být sami sebou. Ano, zní to divně, ale fakt. A buďte Batmanem. Zní to jako rada z mateřské školky, ale existuje na to dokonce psychologický výzkum. Když se děti při náročném úkolu představovaly jako Batman nebo jiná jako schopná postava, dokázaly se soustředit a vydržet u toho úkolu díl. Vlastně to dává jako smysl, když si říkáte, já to nezvládnu test, tak jste uvnitř toho problému až po uši, ale když si řeknete, co by teď udělal Batman, najednou se na sebe podíváte trochu jako zvenku, takže před testem, pohovorem nebo třeba trapným telefonátem nemusíte nutně hledat terapeutický podcast. Stačí se na 2 minuty představit, že jste třeba Batman, že jste prostě někdo jiný, kdo se prostě nebojí. Takže to je takový můj tip a my jdeme dál. Doufám, že se teďka ve stresu necítíte a že se nepřevtělujete do Batmana. Ale máme tady skvělý songy Ed Sheeran nebo taky Dominic Fike. White Keys právě teďka na Fajnu.

Exo, to byl Ed Sheeran, taky Stormzy, Take Me Back to London, posloucháte Fine, posloucháte Music Boost s Kristin. No a lidi, asi víte, o kom bude řeč, ale já to ještě nechám trošku napínavý. Jedna slovenská zpěvačka právě udělala něco, co se žádnému Slovákovi ani nikomu tady ze střední Evropy moc nepovedlo. A nejlepší na tom je, že ještě před pár lety dostala jedno velký ne. Ne, není řeč o Palo Haberovi, který rozdává ne v Superstar, nebo bude. Tady o ní ještě vytvořil post na Instagramu, což je mega cool. Jako, kdo může říct, že o něm Palo Habera vytvořil post přímo na Instagramu? No nic, za chvíli probereme jednu úplně talentovanou slečnu, ale mezi tím si dáme jiný skvělej banger. Tohle to je Viktor Kal a taky Grey 256. Jak vypadá den, a jejich Jak vypadá den. Nový projekt Viktora Kala. Já věřím, že ten song vás bude bavit. Za chvíli třeba ale ještě taky Sombr nebo Kellyn, tak rozhodně vydržte. Na Fajnu.

0: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
7: My name is Summer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.

je Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte fajn, posloucháte Music Boost. No lidi, možná jedna z nejlepších věcí, která se Adele mohla stát, bylo to, že ji nevzali do kecí. Já věřím, že všichni známe Adélu. Adéla Jirgová, Slovenka, zpěvačka, která se teďka dostala úplně do šílených žebříčků. Dneska jako zní jako solová zpěvačka, která jako první Slovenka v historii se dostala nebo dostala svůj song do Billboard Hot 100. A to potom, co v Dream Academy vypadla ze soutěže, ze který právě kecí vzniklo. A vlastně to bylo asi nejlepší, co se jí mohlo stát, že jí tam nevzali, protože díky tomu vznikl třeba i tenhle skvělý song Ain't in LA. Mně na tom přijde hrozně hezký právě tenhle moment. Všichni máme nějakou věc, u který jsme si říkali, že tohle mi musí vyjít. A když to nevíde, tak třeba máme pocit, že je všechno v háji. Jenže někdy vám život prostě zavře jen dveře, protože vás tlačí někam, kam byste sami nikdy nešli. Adéla teďka míří na vlastní album, předskakovala Demi Lovato a dostala se na Lollapaloosu, která ta show byla by the way úplně úžasná. Takže možná některý nejsou konec, pojďme si vzít příklad právě z Adély, ale některý ne, prostě vás jenom naučí to, že vás omylem třeba pošlou někam jinam a je to mnohem lepší možnost. To nic, pojďme na ten song, který je teďka v žebřících a je úplně všude. Adéla, Ain't in LA, tady na fajnu. Let's go! Music Boost.

0: Adela, Ain't It LA, to nám dohrálo právě teďka tady u nás v Music Boostu na Fajnu, no a my nebudeme ztrácet čas, pojďme si pustit další skvělý bangry. Tohle to je Khalid, taky Love a jejich Tied Up. Taky One Republic, tohle všechno už za malý moment tady na Fajnu, tak si na to počkejte.
1: Music Boost. Music Boost. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Ať to byl Khalid, taky Love, jich Tied Up, posloucháte Fine Music Boost s Kristin. No a představte si, že si jednou řeknete, potřebuju nový telefon. A místo iPhoneu nebo Samsungu nebo jiných značek si koupíte Bieber phone. Justin Bieber totiž naznačil, že se svou značkou Skrillex chce vstoupit i do světa smartphonů. A zatím vlastně vůbec není jasný, co by ten telefon měl umět, což mě ale upřímně zajímá víc než samotný telefon, protože Bieber už má oblečení, boty, kosmetiku, tak by mě zajímalo, co přijde jakoby dál, jestli Bieberova banka, Bieberovo auto, nebo za chvíli otevřete ledničku a začne na vás mluvit Justin Bieber. Každopádně, pokud ten telefon fakt jako vznikne, tak jsem zvědavá a hlavně na jednu věc, jestli bude mít vlastní vyzvánění baby. Hele, to se musíme nechat překvapit. Pojďme dál, máme tady další skvělý bangry, Magic, taky Saint Roses od Iman Bank v remixu. Takže taková trošku party při čtvrtku. Já si myslím, že to není vůbec špatný nápad. Pojďme rovnou na to. Ba fajnu.
1: Když je toho moc,

0: Energy, Root, skvělý letní vibe tady u nás na Fajnu, 11.59, to znamená, že jsme na konci i třetí hodinky a ještě jedna nás čeká, tak vydržte, nikam neodcházejte a za chvíli se zase slyšíme.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za svůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a slaďoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
0: Pojďme rychle na dnešní aktuální počasí. Česko dneska čeká převážně oblačná obloha, místy přehánky nebo taky bouřky. Teploty ale vystoupají většinou na 25 až 30 stupňů, na některých místech může být ještě o něco tepleji a během odpoledne a večera se budou srážky místy zesilovat a na Moravě ve Slezsku se můžou objevit i silnější bouřky, tak dávejte na to pozor a pokud dneska vyrážíte ven, deštník nebo pláštěnka se rozhodně bude hodit.
12: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: 12.03, no a my se pojďme podívat, jaký hot news nám připravila Hanka.
15: Petr Pavel podepsal rodičovský příspěvek, který se zvýší o 50 tisíc korun. Nově bude celkem 400 tisíc, u dvojčat a vícerčat potom 800 tisíc korun. Změny mají platit od ledna příštího roku. Slovák si chtěl vylepšit svůj Citroen, tak mu jednoduše uřízl střechu a vytvořil z něj kabriolet. S takovou úpravou ale neprošel u policie. Hlídka auto zastavila, odebrala mu registrační značky a řidič musel řešit i pokutu. Z domácího tuninku se tak stal poměrně drahý experiment. V Americe zkouší motivovat studenty k pravidelné docházce penězi. Středoškoláci dostanou za každý týden bez absence $100, tedy asi 2100 korun. Od příštího školního roku se program rozšíří i na žáky druhého stupně.
0: Fajn. Pojďme ještě rychle na dopravu. Nehoda je na silnici 26325 u obce Kytlice, okres Děčín, Chřibská. Tak tam proběhla nehoda dvou osobních aut, překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části. Tak na to dávejte pozor. Taky proběhla nehoda na silnici 31 v obci Brno. Havarované vozidlo narazilo do stavební desky a průjezd je

0: sebe pozor a jeďte opatrně.
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost. Music Boost.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Ahoj lidi, startuje čtvrtá poslední hodinka Music Boostu, tentokrát s Kristin 12.05, to je nejvyšší čas to tady odstartovat. Lidi, jednoduchá otázka, vybíráme si dovolenou podle toho, co chceme zažít, nebo podle toho, co bude dobře vypadat na fotkách? To probereme za malou chvíli a taky máme skvělý bangry připravený, bude tady třeba Clean Bandit v téhle hoďce, nebo taky Damiano David, ale odstartuje nám to skvělá Eva Farná. Perpetuum mobile, na fajnu.
1: Music Boost.

tohle to byla naše Tate McRae, Just Keep Watching. Posloucháte Music Boost, s váma Kristin, ano a lidi. Asi už jsme si všimli, nebo celkově, já mám pocit, že dneska už se nevybíráme dovolenou podle toho, tam chceme jet, ale vybíráme si ji podle toho, jak dobře bude vypadat ta naše galerie. Protože přiznejme si to, uvidíme na TikToku nádhernou pláž, kavárnu někde v Itálii nebo hotel s bazénem a za 5 minut už hledáme letenky a kde to je a co to je za místo. A pak tam přijedeme a zjistíme, že na tom místě je dalších 300 lidí, kteří měli úplně stejný TikTok, že jo? Podle průzkumu se sociálními sítěmi při plánování dovolený inspiruje víc než polovina lidí mezi 18 až 29 let. A zároveň už nám nestačí jenom ležet u bazénu, chceme dobré jídlo, nějaký výlety, že jo, nějaký zážitky a ideálně něco, co pak můžeme vyprávět a postnout na sociální sítě. Takže mě vlastně zajímá, jestli ještě dneska vybíráte dovolenou podle toho, co vlastně chcete zažít, co chcete vidět, nebo podle toho, co bude dobře vypadat na fotkách, na sociálních sítích, tak mi to můžete dát vědět, jestli jak to, jak nad tím přemýšlíte, 724, 634, 634, co u vás vítězí, fotky anebo zážitky. To je vaše, moje otázka na vás, tak rozhodně pište 724, 634, 634, teď už další skvělý songy, Aztek DJ Kojo a jeho Everything's Alright na Fajnu.

Shabuzi, Miles Smith a jejich Blink Twice nám dohrálo právě teďka tady v Music Boostu na Fajnu. No a já jsem řešila úplně jednoduchou otázku, vy jste na ní odpovídali. A to, jestli vybíráte dovolenou podle toho, co chcete zažít, jaký chcete mít zážitky, nebo podle toho, co bude dobře vypadat na fotkách, na sociálních sítích. A přišlo mi hnedka několik zpráv, napsala třeba Terka, ahoj, já asi podle zážitků. Fotky jsou sice fajn, ale nechci strávit dovolenou tím, že hledám nejlepší spot na Instagram, chci si to fakt užít a relaxovat. To chápu, to dává mega smysl a o to vlastně ty dovolený jsou. Taky napsal ale Matěj, ahoj, přiznávám, že fotky řeším, když už někam letím, tak chci, aby to tam vypadalo dobře i na Instagramu. Ale samozřejmě musí být co dělat i mimo focení. Tak to je samozřejmost. Já si myslím, že je důležitý to vyvážit. Určitě super, jsou super zážitky. Estetika je samozřejmě asi tak pro někoho důležitá. To samý píše Klára. Ahoj, za mě určitě zážitky. Radši budu mít rozmazanou fotku z něčeho, co bylo fakt skvělý, než dokonalou fotku, který jsem se 2 hodiny snažila trefit správný světlo. OK, to bylo trošku až jako velice důrazný, ale v pořádku, Kláre, děkuji za tvoji zprávu, děkuji za tvůj názor. No a my jdeme dál za chvíli, třeba Olivia Rodrigo nebo taky Ava Max na Fajnu.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Je, to je krásná kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: To bych chtěla domů.
7: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
8: www.jnointeriér.cz.
9: Využijte váš prostor.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Lidi, víte, co se zítra koná? Zítra se koná Hot Springs v Karlových Varech. Bude tam úplně nadupaný line-up, jako třeba Nintendo, Ben Kristoval, Lauts 1, Anet X, Kojo, Izomandias a ještě mnohem víc. A už se to koná zítra. A vy třeba ještě nemáte lístky a my jsme tady od toho, aby jsme vám nějaký rozdali. Protože tady u nás v éteru se o ně bude soutěžit s Kristínkou ve warm-upu a pak ještě ve Fine Drive-u s Míšou. Bacha, dneska tady nebude jumping, ale Míš. Takže s Kristínkou a s Míšou dneska můžete soutěžit vždycky o dvě vstupenky, o dva lístky na Hot Springs Festival, který probíhá by the way už zítra, takže je to takový narychlo. A ještě pokud byste jakoby chtěli zvýšit vaší šanci, tak jsme dostali exkluzivně poslední VIP lístky a o ně si můžete zahrát i na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Radio, máme tam prostě post a tam splníte podmínky a můžete vyhrát i tam lístky na Hot Springs Festival. Ještě jednou říkám, bude tam nadoupaný line-up, například Ben, Izo, Anet X, spoustu skvělých lidí, spoustu skvělých interpretů, tak to rozhodně nepromeškejte. Vlastně odpovíte tady v éteru jenom na jednoduchou otázku, na Instagramu splníte pár jednoduchých pravidel a to je všechno, tak rozhodně nabíhejte, ať už poslouchejte tady Fajn, nebo nabíhejte na Instagram a vyhrávejte s náma lístky na Hot Springs Festival. Teď už Tiffany Harris, i Vertigo,
1: právě teď
0: na Fajnu.

0: z toho jsou The Chemical Brothers. A jejich Go. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost. A tohle je další skvělý letní banger tady pro vás. Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye. To si dáme už za malý moment. Pořádnou party tady rozjedeme, jak posloucháte, jak slyšíte. Tohle už za malou chvíli a za malou chvíli už se taky budeme muset loučit. Ale ještě předtím třeba právě tenhle banger. Music Boost.
1: Fajn. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: ráno, David Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. To nám dohrálo právě teďka tady u nás na Fajnu 12.53 a to znamená, že jsme u konce. Děkuju, že jste tady se mnou i dneska vydrželi. Mám pro vás možná trošku špatnou zprávu. I když už jsme se teďka dlouho neslyšeli, tak následujících 5 dní tady budu každý den. Ale to nevadí, já věřím, že to společně užijeme. Teďka už se ale ode mě odpočinete, protože přichází Kristýnka i 4 hodky warm-upu, tak si to snídejte. No a poslední song v téhle hodince bude Zed, Fox a jejich Clarity. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál, fajn. Tak zatím čau.
1: Music Boost.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Oh!
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Za chviličku nám odbije jedna hodina odpoledne a už je tady Hanka, aby vám řekla, co je hot a fresh ve světě.
3: Za jízdu bez platné dálniční známky už letos řidiči zaplatili na pokutách skoro 48 milionů korun. Kontroly odhalily přes 36 tisíc přestupků. Problémem přitom nejsou jen řidiči, kteří známku nemají, ale i ti, kteří při jejím nákupu udělají chybu v registrační značce anebo přehlédnou její platnost. Okresní soud v Galantě poslal na 3 roky a 9 měsíců do vězení 25-letého muže za brutální týrání psa. Fenu nechal několik měsíců bez vody, jídla a péče. Vážila jen 4 kila a trpěla anémií, parazity a celkovým vyčerpáním. Muže se podařilo usvědčit díky vyšetřování enviropolicie. K-popová hvězda Jenny chystá nový hudební materiál. Na konci srpna vydá nové EP, které naváže na její solovou kariéru mimo Blackpink. Detaily o tracklistu zatím zůstávají pod pokličkou. Fanoušci ale nemusí čekat dlouho.
2: Fajn. Koukneme samozřejmě i na silnice. Dneska to jezdí nějak komplikovaně. V ulici Porgesova v Brně máme nehodu a je tam neprůjezdný celý pravý jízdní pruh, takže je tam možnost zdržení. Opatrně. Osobák to naboural do svodidel a způsobil tím takovýhle komplikace. Další nehoda máme v Aleji Svobody v Plzni. A tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Taky je tam uzavřený jízdní pruh. Aby toho nebylo málo, přidává se Praha. A tam se tvoří kolona vozidel, konkrétně v ulici Patočkova, kde se srazil nákladák s osobákem. Jezděte opatrně, zase můžou se tvořit kolony. Dávejte na sebe bacha.
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Mike, check, 1, 2, čtvrteční warm-up je zase zpátky a čtvrtek je malej pátek, takže si to dneska totálně užijem, dáme party, dáme i nějaký emoce, nebojte, bude to mít všechno. Já jsem Kristý a čekají nás 4 společný hoďky, tak si to pojďme užít, první song právě teď, Lola Young a její Messy, let's go.

Malcolm Todd vám pro dobrou náladu právě dohrál song Earrings, no a vy ladíte fajn a zapomeňte na měření IQ nebo obsahu kalhot, teď se měří charisma. Na internetu totiž vzniknul nový virální absurdní web, kde lidi nemilosrdně bodujou známý osobnosti čistě podle jejich aury. Jo, aura je něco jako charisma v dnešním slangu. Je to takový to něco. Nedá se to ani popsat, ale prostě víte, když ten člověk má takovou tu jiskru. Ale je vlastně docela hrozný a děsivý, jak jsme si zvykli hodnotit lidi od jedničky do desítky, aniž bychom hnuli brvou. Ale když v tom už žijeme, tak si pojďme představit, že máme naší českou verzi. Zatímco ve světě tenhle žebříček aktuálně ovládá Keanu Reeves, že prej Keanu Reeves má tu největší auru, tak u nás by za mě na absolutním trůnu seděl, vy víte kdo, no jasně, že bych tam posadila Viktora Šína, ale teď mě zajímá, koho byste tam posadili vy. To je moje otázka, napište mi to na 724-634-634, kdo má podle vás v našem českém rybníčku tu největší auru. Může to být zpěvák, může to být herec, může to být vaše babička, ale kdo má podle vás tu největší auru. Pojďme si udělat takovýhle vlastní žebříček a ohodnotit, jestli má vlastně smysl něco takového dělat, ale napište mi 724-634-634, opakuju ještě jednou. No a k tomu další song, který má ale obrovskou auru. Viz DMC, Bees Honey, jejich At The Party, čtvrtek malá party, je to tady.

0: pocit, že už vás ten konec týdne trošku semlel, už vám dochází energie, tak doufám, že Dermot Kennedy a jeho song Power Over Me vám právě dodal trošku síly, to ještě doklepat, protože to musíme spolu zvládnout, no a společně právě teď probíráme lidi, který podle vás mají největší auru. Pobavili jste mě docela, protože tady přišla třeba zpráva, bohužel nepodepsaná, ale je tady napsáno, já si myslím, že největší auru mám já, v pořádku, tak to asi má být. Potom tady máme další zprávu, už nějakou dobu nežijí, ale za mě by to byl Gott a Bartoška a dneska, no to bych musel asi hodně přemýšlet. No a další zpráva zní Kristin, moje kolegyně Kristin, která vysílala přede mnou, že má největší auru, no tak to je krásný. Já si ale myslím, že máte auru vy všichni, kdo posloucháte, protože máme skvělý playlist, takže za chviličku další songy pro vás. Třeba Alex Warren, Fever Dream, jo a díky za zprávy, takže za chvilku další song.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: Latropical!

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Mizuno Neoneran Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neoneran.cz.
6: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

obědový únavy vás takhle v půl druhý odpoledne vytáhla Lady Gaga a její Dead Dance. A pokud právě u kávovaru nadáváte na kolegu, představte si, že by to byl váš syn. To totiž nevymyslíte, to je prostě život. Jedna paní v Americe dala v 15 letech syna k adopci. No a teďkon po 20 letech zjistila, že s ním pracuje ve stejné nemocnici. Ona na kardiu, on jako dobrovolník na nějakým jiném oddělení, ale ty dva kolem sebe minimálně 2 roky denně chodili na chodbách. Možná si i v kantýně kradli poslední chlebíčky, nebo teda v Americe asi spíš hamburgery. Nicméně se prostě museli míjet, mačkali se ve výtahu a ani neměli páru o tom, že jsou příbuzný. No a korunu tomu nasazuje fakt, že celý život dokonce i bydleli kousíček od sebe. Takže zatímco vy si možná myslíte, že některé pracovní vztahy připomínají trapný rodinný vztahy, tak někde to jsou reální vztahy. Představte si, že ten moment, kdy si stěžujete, že váš kolega vám vypil mlíko v lednici, je to vlastně třeba váš syn. No, extrémní náhoda, ale náhody, ty není nouze, že jo, jak se u nás v Česku hezky říká. A proto by mě zajímalo, jestli vy máte nějaký příběh, kdy jste třeba potkali nějakého starého známého. Nemusel to nutně být váš syn, ale někde po x letech na náhodném místě. Prostě chci příběhy vašich náhodných setkání. To já mám ráda. Náhody, které nikdy nejsou tak úplně náhody. Tak mi napište 724634634, jaká nejvíc takováhle náhoda potkala v životě vás. Napište mi, no a já posílám další song. Giant Rooks, Want It Back. Pojďme to rozjet.

0: Ladíte fajn, warm up s Kristý a právě nám zlepšila náladu Sabrina Carpenter a její song Man Child. No a tady společně probíráme, jaký největší náhody jste kdy zažili, respektive náhodný setkání. Iveta píše, že dneska po 2 měsících konečně zjistila, odkud zná současného spolupracovníka, že před 15 lety už spolupracovali v jiný firmě, tak to se hodilo, že zrovna dneska, když jsme tohle téma probírali, sice to nebyl ztracený syn, ale ztracený kolega, taky dobrý. Pak tady další zpráva od Monči. Zdravím, jedna z náhod, co mě napadá, když jsem loni už po několikát jela do Budapešti do lázní, mám to tam ráda, tak jsem tam sebou vzala v průběhu let několik lidí. Takže když jsem tam byla loni a potkala jsem kámošku, se kterou už nejsme skoro v kontaktu, se kterou jsem tam byla kdysi poprvé a ona tam byla ve stejný víkend a vyvezla svou mamku, tak to považuji za velkou náhodu. Takže prostě Monča se po letech potkala s kámoškou, se kterou kdysi jezdila do lázní, do Budapešti a teď se tam potkali znova i s jinou partou. Boží, za mě skvělá náhoda, přesně tohle mám ráda, jste ve stejný čas, na stejném místě a neplánovali jste to. Jak je ten život někdy krásný, no ne? No a taky je krásný se skvělou hudbou, takže já vám děkuju za zprávy a za chvilku další song, kterým si máte připomenout, že se dneska nemáte rozhodně ničím stresovat. Leony a její Don't Worry. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Fajn. Vždycky hot.

Bella Kay dospívala song I love it, I love it, I love it. Takhle odpoledne na fajnu a já mám šokující zprávu. iPhony už nebudou ty nejpopulárnější telefony. Nevím, jestli je na tohle svět připravený, ale váš příští mobil možná bude vytvořený Justinem Bieberem. Justin se totiž se svou značkou rozhodl, že by mohl vytvořit vlastní smartphone. Teď už teda jenom schání lidi, který mu ho vyrobějí a který mu nějakým způsobem pomůžou. Ale já mám několik zásadních technických otázek, který rozhodnou v tom, jestli si ten telefon všichni hromadně koupíme nebo ne. Za prvé, to je asi tak jako ne tak důležitý, ale zajímalo by mě, jestli tam bude nějakou roli hrát hlasová asistentka. A pokud jo, bude znít jako Justin, anebo jako jeho manželka Hailey a bude nám třeba říkat, kdy máme jít na pilates, dát si lesk na rty a tak dále. No a potom ta znělka, vyzvánění, bude jako ultimátní přednastavený vyzvánění tohle? Jo, představte si, že to nepůjde smazat, bude to na maximální hlasitost a vždycky vám tam bude znít baby. Ať už to bude máma, babička, šéf, vaše bejvalka, prostě tak. No a potom ještě jedna otázka, jestli třeba když se rozhodnete udělat nějaký blbý rozhodnutí, třeba ve 3 ráno volat svýmu ex, jak už jsme u toho byli, tak jestli zazní zase třeba tenhle song. What do you mean? What do you mean? Co tím myslíš? Kdyby to bylo takhle propracovaný, tak Justina hodně ocením. Jsem zvědavá, s čím Justin přijde. Tak či tak, iPhone má velkou konkurenci. My teď už jdem ale na další track od Justina. Pojďme se do toho ponořit. Justin Bieber, Major Lazer a jejich Cold Water.

0: Kdyby overthinkování mělo soundtrack, zní to přesně takhle. Temper Series Self-Aware. A zároveň vaše znamení, že pokud dneska overthinkujete cokoliv, tak se na to vykašlete, ať už je to práce, vztahy, přátelé. To je jedno, dneska se stresovat nebudem. Čtvrtek je malá party a v tomhle módu dneska pokračujeme, protože Fine Warm Up jede dál. První hoďka sice za náma, ale před náma další tři. Takže party bude totiž Florida My House. Ty nás pozvou do svého domu na pořádnej privát, tak si to užijem. No a mezi tím počasí, zprávy a pak zase zpátky k hudbě. Tak rozhodně zůstaňte na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne. Fajn.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
0: Rostička Kristý je tady a dneska budou padat rakaře. Nebo teda zatím ne, ale nejvyšší teploty jsou docela hezký, 26 až 30 stupňů, ale máme tady na velký většině území varování před silnýma bouřkama. Uvidíme, co to přinese, jestli fakt kroupy, trakaře, budou padat hamburgery. Kdo ví, každopádně si dávejte bacha, vemte si deštník a večer radši někam zalezte. Ty bouřky jsou hlášený zhruba od 16. hodiny, tak to ještě stihnu vám asi říct jednou. Já vás ještě upozorním, nebojte.
8: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
9: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
0: Na hodinkách jedna minuta po 14. To je čas se dozvědět, co je kde novýho, společně s Ankou.
10: Elektronická evidence tržeb je zase o krok blíž návratu. Senát totiž vrátil zákon o EET zpátky do sněmovny, a to kvůli několika navrženým změnám. Poslanci tak budou o finální podobě znovu hlasovat. Pokud zákon projde, EET by se měla vrátit od příštího roku. Do Česka dorazí silné bouřky. Meteorologové varují před kroupami, přívalovými dešti a silným větrem. Pro část území platí výstraha a riziko se může během dne měnit. Pokud dnes vyrážíte ven, raději počítejte s rychlou změnou počasí. Mattel představuje novou Barbie inspirovanou Marilyn Monroe. Panenka vznikla k příležitosti svého výročí narození hollywoodské ikony a odkazuje na její legendární styl. Další kousek, který může být mezi sběrateli hodně žádaný.
8: Fajn.
0: Čtvrteční odpolední party je tady, protože čtvrtek, malej pátek a zároveň jsem tady já, Kristý. A vy víte, že ve Fine Warm-upu je základ už ve čtvrtek najet na víkendovej mod. Jo, prostě předbíháme. No a pokud by vám ani to nestačilo, tak v téhle hoďce bude soutěž. Je to tak, budeme soutěžit o festák, ale zbytek vám řeknu aj za chviličku. Teď už pojďme na tu party, protože Florida je nedočkavá a My House je tady. Let's go!

sotva Zara Larsson se svým hitem Lush Life nedonutila tančit, tak už nevím, co dělám špatně. Ladíte fajn a možná jste teď čekali soutěž, ale my nejdřív si uděláme takovou mini přípravu. Je totiž potřeba, abyste neskrolovali, protože skrolování je způsob, jak přestat zvládat stresové situace. Prostě když skrolujeme, tak nezvládáme dospělácký život. To teď zjistili vědci, ano, my říkáme díky Sherlocku, protože většina z nás. Když skrolujeme, tak nezvládáme dospělácký život. To teď zjistili vědci, ano, my říkáme díky Sherlocku, protože většina z nás má pozornost akvarijní rybičky a

dáme swipe, swipe na jiný video a najednou problém je pryč. Místo racionálního řešení stresu, tak pak sedíme ve dvě ráno na posteli, koukáme na tančící kapibary a říkáme si, jo, tohle vyřeší moje budoucí já. Já se ještě podívám na dalších 5 receptů na těstoviny, který nikdy neuvařím. Takže tohle je vaše znamení. Odhazujte telefony, teda neodhazujte, budete je potřebovat, ale přestaňte swipovat a buďte ready. Teď ale další písničky a za chvilku už jdem na to. Ray, Where is my husband? Právě teď na Fajnu.

0: nejlepší program na zítřejší den. Rozhodně Hot Springs Festival v Karlových Varech. Totálně nabušený line-up. Je tam Izzo, je tam Nick, bude tam Ben, Loud Swan. Je to extrém, taky Anet X, Kojo. No, musím ještě mluvit dál, já tam chci taky. Já jsem teda původně si ty lístky chtěla nechat pro sebe, ale ne, je tady soutěž pro vás. Soutěž pro vás, tak která proběhne už za malý moment, ale vy už teď můžete začít volat. Ano, tímto spouštím přihlašování do soutěže 724-634-634. Na tohle číslo můžete volat o lístky na Hot Springs Festia, který to odpálí už zítra. A já myslím, že tady není potřeba říkat nic víc. Tak volejte, no a za chvilku se slyšíme.
1: Fajn. Zapomeň na playlist.

0: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Here we go.

0: Je to tady. Jednoho z vás právě teď dostaneme na festiák Hot Springs, který už zítra proběhne ve Varech, kde bude Izo Nick. No a kdo se dovolal do naší Hot Trojky? Dovolal se Dan. Dane, slyšíme se?
1: Slyšíme se.
0: Čau Dane, jak se máš?
1: A jo, pohoda, jde to.
0: Pohoda, máš říct, mám mega radost, dovolal jsem se.
1: Mega radost.
0: Hele Dane, vysvětlím ti pravidla soutěže, jo? Je to taková naše Hot Trojka, jdem tady spolu do trojky, ale musíš do 5 sekund říct 3 věci podle tématu. Seš ready?
1: Ano.
0: Takže, začínáme. Řekni 3 věci, které jsou must have na festivalový den.
1: Pyrrho. Ještě jednou, já jsem rozuměl teďka přesně.
0: Řekni 3 věci, které jsou must have na festivalový den.
1: Tak to nevím.
0: No tak ale Dane, ty jsi to normálně nestih. Já budu muset zavolat někomu jinému.
1: Tak to jo, asi já jsem nějak zazdíl.
0: No tak Dane, tak to mě mrzí, tak zkusíme někoho jiného. Tak promiň, tak se měj. Tak čau Dane. Tak máme tady další šance, šance číslo 2. Jdeme na to. Schválně, kdo se dovolal, zkusíme to, tady 3. v pořadí, let's go. Halo, slyšíme se?
2: Čau, čau, tady Max.
0: Čau, Maxi. Tak jo, jak se dneska máš?
2: Jo, dobrý, jsem v práci zrovna.
0: Jsi v práci, ty už jsi teďko ale slyšel otázku, no tak musíme vymyslet něco jiného.
2: Dobrá, dobrá.
0: Tak jo, 3 věci, který by jsi rozhodně nevzal na sebe na festiák.
2: Rozhodně nic růžovýho, rozhodně, jestli to má být přímo věc, tak sukeň, ponožky a určitě ne deštník.
0: Nebral bys si ponožky?
2: Rozhodně ne.
0: Dobře, zajímavá odpověď, nevím proč bez ponožek, ale prošel si. Teď mi to můžeš vysvětlit, proč bys si nebral ponožky?
2: No tak většinou, když je festival, tak je strašný vedro, tak je blbost vybrá ponožky, že jo?
0: Promakaný. No dobře, no tak jo, v tom případě si vyhrál 2 lístky na Hot Spring zítra do Varu. Koho vezmeš sebou?
2: Asi nějakou kamarádku.
0: Kamarádku, je to kamarádka nebo něco víc?
2: Kamarádka.
0: Jo, jasně, dobře, no a tak na jakýho interpreta se nejvíc těšíš?
2: To ještě upřímně nevím.
0: Nevíš? Nick, Izo, Ben.
2: Ne, Nick zrovna ne, no.
0: A kdo teda?
2: Spíš ten Izo.
0: Izo, a znáš něco od Iza?
2: Spíš ty starší tracky, když ještě de facto hulil trávu. To takhle řeknu.
0: A můžeš mi dát i nějaký kousek songu? Máš něco na spaměť?
2: Ne, já ne, zpěvák.
0: Dobře, no tak jo, tak neva, nebudu tě už trápit, nicméně lístky jsou tvoje, zůstaň mi na drátě, ještě se domluvíme, ale díky moc, no tak jo, lístky jsou rozdány. A vám připomínám ještě jednou, zítra v Karlových Varech Hot Springs Festival, totálně nabitý line-up. Normálně já závidím, že jsem ty lístky nevyhrala já. Izo, Nick, Loud Swan, Ben, Anet X, Kojo, nabušený to bude, buďte tam.

0: Dua Lipa je taky mistryně toho zabalit smutný emoce do pozitivní melodie, protože song These Walls, který právě dohrál, sice zní velice tak jako nadneseně, ale je vlastně o tom, že si myslí, že by se měla rozejít. No, tak krásný song takhle při čtvrtečním odpoledni, ale já si myslím, že je důležitý dodat i tu naději v lásku a nejenom v rozchody. Takže si připomeneme song, který dneska slaví 5 let od vydání a je to absolutní umělecký dílo. Shawn Mendes a jeho Summer of Love vás roztančí. Připomene vám, že léto je i o letních románkách, o té skvělé náladě a o té bezstarostnosti. No takže společně budeme zpívat tohle la la la už za chvilku tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

Nádherný song, který z našich sluchátek neodešel už třeba od roku 2015, Alan Walker i Zelena Solheim a jejich Faded. A všichni víme, že ze zprávy Musíme si promluvit se nám trošku dělá špatně, ale co když vám to napíše fast food? Tohle se totiž teď stalo dvěma klukům z Česka, který z recese čorli ten obří svítící nápis M, jako mekáč, z fasády mekáče a natočili o tom videa, který vydali a nazbírali na nich přes 10 milionů zhlédnutí. Já se nedivím, ale samozřejmě tahle virální loupež Casa de Papel nezůstal bez odezvy, protože do komentářů jim přistála zpráva právě přímo od oficiálního McDonald's účtu. Napsali jim, čau, nechceš někdy na kafe? Víš, jenom tak pokecat. A všichni víme, co tenhle tón znamená. To není jenom tak pokecat. To není pozvání na příjemný latéčko s karamelem a donutem zdarma. To je jako když vám kluk napíše, musíme se, nebo holka, prostě když vám váš partner napíše, musíme si promluvit a vy už víte, že to nebude asi promluva o společné budoucnosti, ale spíš o rozdělení té společné budoucnosti. To je prostě ten nejvíc pasivně agresivní korporátní styl. Mekáč to prostě vlastně jenom zakryl, ale chtěl tím říct, víme, kde bydlíš, víme, co jsi udělal a u toho kafe budou naši právníci s poutama. Takže kluci sice mají 10 milionů zhlédnutí a žlutý písmenko doma v pokoji, ale teď se asi modlej, aby místo Happy Mealu nedostali spíš trestní oznámení. Každopádně move ceníme, je to obrovský virál, já to miluju, je to skvělý video, pokud jste to neviděli, rozhodně si to najděte, ale příště kraťte radši jenom ty malý kečupy do kapes, což u nás ještě ani vlastně nejde. V zahraničí jo, u nás bohužel ne. No neva, další track na cestě, ať už je to pro ty kluky nebo pro vás. Audrey Hober, Sue Me. No, to se vlastně hodí tematicky, suďte mě. New music from

0: Pokud máte dneska chuť trošku zvednout prostředníček k tomu, co si ostatní myslí, tak tohle byl ten song Audreyho Barry See Me. Takže doufám, že vám to dodalo pocit, že jste hlavní postavy dnešního dne, protože jste každýho dne. A v tomhle módu samozřejmě jedeme dál. Jak já vždycky říkám, party musí pokračovat, čtvrtek je tady. Za chvilku nás čekají i nějaký emoční songy, trošku si tak jako zaspíváme, prožijem to, ale pak zpátky k party. Mezi tím je jenom zprávy, doprava, no a potom pokračujeme na plný pecky. Takže stopro, zůstaňte tady. Fajn Warm Up s Kristý běží dál.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Čas hlásí, že jedna minutka po třetí, takže Hani, pojď nám říct, co se kde děje.
11: Petr Pavel podepsal rodičovský příspěvek, který se zvýší o 50 tisíc korun. Nově bude celkem 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat potom 800 tisíc korun. Změny mají platit od ledna příštího roku. Slovák si chtěl vylepšit svůj Citroen, tak mu jednoduše uřízl střechu a vytvořil z něj kabriolet. S takovou úpravou ale neprošel u policie. Hlídka auto zastavila, odebrala mu registrační značky a řidič musel řešit i pokutu. Z domácího tuningu se tak stal poměrně drahý experiment. Americe zkouší motivovat studenty k pravidelné docházce penězi. Středoškoláci dostanou za každý týden bez absence $100, tedy asi 2100 korun. Od příštího školního roku se program rozšíří i na žáky druhého stupně.
0: Fajn. Co nás čeká na silnicích? V Děčíně je nehoda náklaďáku, která tam překáží v celý šíře vozovky pravděpodobně, protože náklaďák nějak nevybral železniční most. Zajímavá kolize, tak jenom opatrně v Děčíně. V Praze máme nehodu v silném provoze v ulici Spojovací, protože se tam srazily hned 3 osobáky na Vysočanech. Tak tam taky opatrně. Další nehoda potom na Praze 8 v ulici Na Stráži. Je to tam sízný, ale zase s opatrností 2 osobáky. Praze to ale pořád není konec. Další nehoda je v ulici U Plynárny. Tam je strážka tramvaje s osobním automobilem, takže se tam tvoří kolona a dokonce tam hrozí dopravní kolaps. Pokud se teda můžete bohodalci úplně vyhnout, tak to udělejte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Please welcome
10: to the stage.
0: Šauky mňauky, fajn warm-up pokračuje, před náma už třetí společná hoďka. Věřili byste tomu? Skoro se blížíme do finiše týdne. Čtvrtek je pořád malej pátek. Já vím, přeháním to, ale prostě je to tak, děláme si to tady hezký, party bude, budeme zpívat, tančit, hrát. No a první jdem na ty emoce, protože ty jsou taky potřeba. Alex Warren, jeho Ordinary, tak to pojďte se mnou prožít, pustit do toho všechno, co vás tenhle týden štve, trápí, no prostě se vyspívat, protože to pomáhá. Tak jdem na to.

Jejich Tyra nám právě dohrál na fajnu 15-13 a každý z nás je trochu něčím posedlej, jenom některý to mají trošku dražší. Třeba teď se hodně mluví o takzvaný cosmetic korexi, to znamená posedlost dokonalou pletí. To znamená, že vy si koupíte jedno sérum, pak zjistíte, že existuje další, pak další, který údajně zlepšuje ještě účinek toho prvního séra, no a najednou máte doma 30 produktů, protože tak extrémně důležitá je pro vás ta pleť. Ale podle mě v tomhle případě nejde jenom o kosmetiku, protože každý máme nějakou náhodnou věc, kvůli který jsme schopni totálně přehánět. Někdo musí mít nový tenisky, někdo kupuje každý týden novou svíčku, někdo má doma třeba 46 hrnků, protože tvrdí, že ten je jiný. Jasně, jako ten další chlap v tvém životě. No a někdo je pak třeba posedlej kávou, někdo parfémama, fakt každý má něco. A nejlepší na tom je, že vždycky máme pocit, že zrovna ta naše vlastní posedlost je úplně normální. A pak si říkáme, ne, já jsem za to neutratila moc, já jenom investuju sama do sebe. Takže otázka není, jestli jsme něčím posedlí, ale čím. A jak moc ochotní jsme si nalhávat, že to ještě není posedlost. A proto já se teď ptám na vaše přiznání. Čím jste posedlí vy? Co je taková vaše obsese, kvůli který jste právě třeba i schopný utrácet hodně peněz? Protože prostě je to investice, samozřejmě. Napište 724-634-634. Pojďte se mi přiznat. Já se vám pak přiznám taky. Možná. Teď už další song. Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.

čtvrteční odpoledne si zlepšujete s Fajnem a taky s Can You Grace a jim songem Strangers, který nám tady právě dohrál. No a společně probíráme vaše posedlosti, třeba i nějaký netradiční. Tady až píše, poslední 4 roky sbírám Lego Star Wars a už jsem v tom za 100 tisíc. Tyjo, to je docela drahý koníček, docela drahá posedlost. Pak tady máme další zprávu. Čauky, teďka nevím, jestli bych tomu měla říkat závislost, ale měla jsem takovou chvilku, že jsem potřebovala doma všechny doplňky stravy, co se týče vlasů, pleti nebo cokoliv, ale stejně to pak neberu. Leží mi to doma a jenom to zabírá místo, takže jsem si uvědomila, že to nemá cenu. S pletí jsem to taky tak měla, na fleky různé přípravky, obecně 100 hodně věcí. Pak jsem začala chodit do solárka a problémy s pletí skončily. Dokonce nenosím už ani make-up, takže investuju do solárka a je to mnohem levnější. No, otázka, do jaký míry je to zdravé. O tom tady asi debatovat nebudem, ale všichni to určitě známe, když jsme si nakoupili nějaký doplňky stravy a pak jsme je nebrali. Jo, tohle je taková připomínka i pro mě, takže vám děkuju za tyhle zprávy. No a pak ještě Michal, ten píše, že je jeho posedlost častý převlíkání povlečení. Minimálně 2 balíky koli ve špajzu a v nádrži auta vždycky musí mít aspoň 1/4, jinak to bere jako prázdnou. To není zas tak hrozný. Tak dobrý, děkuji, že jste se mnou sdíleli svoje obsese, no a za chvilku za odměnu další song. Loy Red Eyes, protože víte, co je moje obsese? Dobrá hudba. Takže tady na Fajnu 100% už za chvilku.

0: www.kaufland.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Lži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je, to je boží kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá, Vyťardo.
7: www.juninteriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Pink Panther, Zara Larsson a jejich společný megahit Stateside jsme si právě dali společně na fajnu. No a dneska se furt říká, že máte být sami sebou. Já vám ale říkám, přestaňte být sami sebou. Když jste totálně ve stresu a život vám totiž hází pod nohy jednu katastrofu za druhou, tak je prej lepší zkusit si přepnout na svoje alter ego. Je to oficiální psychologická metoda, který se říká Batmanův efekt. Vědci totiž zjistili, že když v krizové situaci přepnete do toho alter ega a zeptáte se, co by teď udělala moje sebevědomější verze, nebo co by teď udělal Batman, tak okamžitě vám klesne úzkost, no a začnete fungovat jako chladnokrevný profík. Takže příště, až si vás třeba zavolá šéf na kobereček, nebo blíží se září, tak až si vás zavolá učitelka před tabuli, nějaká těžká zkouška vás bude čekat, tak místo panikaření si prostě představte, že jste Batman a tvařte se, že zachraňujete Gotham. Zatímco já třeba v krizi teda přepínám na pravou blondýnku, jo, každému funguje něco jiného. Musíte si najít tu svoji postavu a to je právě teď ten moment, který potřebujeme, aby vy jste našli to svoje alter ego. Takže se pojďte zamyslet. Kdybyste si měli vybrat nějakou filmovou postavu, celebritu nebo prostě někoho známého, kdo by fungoval jako vaše alter ego takhle v situacích, kdy máte nějakou krizovku, kdo by to byl? Pojďte mi napsat 724-634-634, jakou postavu byste si vybrali jako svoje alter ego, který by vám mělo dodat sebevědomí. Napište mi, jsem zvědavá. Šup jsem s tím, no a já vám tam šoupám další song. B.O.B. Hayley Williams a jejich Airplanes právě teď na fajnu.

0: doufám, že dneska nikdo z vás zlomený srdíčko nemá, ale pokud jo, tak to byl trošku song pro vás. Damiano David, Born with a Broken Heart, právě dohrál na Fajnu 15.42. No a naše téma je, jakou postavu byste si vybrali jako vaše alter ego. A pobavili jste mě, jsou tady nějaký takový třeba klasický zprávy. Pepa píše, že za něj by to byl Deadpool, protože Deadpool má víte kde. Jirka píše, že by si vybral Daemona Targaryena z rodu Draka. Kamil píše, že by stoprocentně přepínal na Terminátora. Emoce zero a ledovej klid. Ale potom tady Michal bortí skupinu, protože od všech tady těch silných postav jako Deadpool, Targaryen a tak dále, přichází k medvídkovi Pooovi. Ano, Michal píše, že by si vybral medvídka Poo, pro kterýho je nejpřednější jídlo a až pak řeší problémy. Pak tady máme zprávu od Davea, který píše, že by si vybral Spidermana, to je taky docela klasika. Harry Potter by tady někdo chtěl být, umět čarovat. A Trézy píše, že by chtěl být Ryan Reynolds, protože je to herec mnoha tváří. Super alter ego. Všechny ty alter ega byly super, ale musím říct, že za mě to vyhrává medvídek Poo, protože to bylo nečekaný. Spider-Man a tak dále, to se dalo čekat, ale medvídek Poo, cením. Tak jo, já vám děkuju za zprávy, no a za chviličku si přepneme na Davea, Thamese a jejich Rain Dance. To je takovej krásný duet romantiárna, tak se na to připravte.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky, flašky, kufříky,
8: vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Tón, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
1: Pokud vás běžně k běhu přinutí maximálně zpráva o tom, že na vás dole čeká balíček, tak spozorněte, protože tohle si zamilujete. Sobota 29. srpna, to se v Praze v Bohnicích koná naprosto magická akce. Mizuno Neon Run 2026. A já vás uklidním, není to žádný extrémní běh, nemusíte se bát, není to žádný nudný ani spocený závod, kde byste museli plivat krev, trhat nějaký rekordy, machrovat. Ne, tohle je o zážitcích. Je to 5 kilometrů neonový trasy plný laserů, LED zón, mlhy a totální party atmosféry. Takže je to možná víc party než běh, ale to vlastně chceme. Můžete běžet, můžete jít pěšky, prostě pomaličku, můžete tancovat se svojí celou partou a v cíli potom za to dostat medaily. Podle mě ideální. No a na závěr ještě velká afterparty s DJem Renem. Navíc už v tom startovním balíčku na tomhle běhu dostanete vlastní svítící neonovou tyč. Jo, můžete si zahrát takový Star Wars a budete zářit prostě na kilometry daleko. No a to nejlepší, my vás tam vezmeme. To je celá pointa, protože my vás tam můžeme dostat. V naší komunitě na Instagramu už teď soutěžíme o 20 registrací s tím, že každý výherce získá rovnou 4 vstupy. To znamená, že fakt můžete vzít celou svoji partu a udělat si z toho totální party na závěr léta. Za mě ideální, vy víte, co máte dělat. Nabíhejte na Instagram dřív, než tam naběhnu já, no a potom si možná zaběháme spolu na tomhle neonovém běhu, respektive neonový party. Takže šup na náš Instagram do komunity, no a vidíme se tam. Pojďme rozzářit ten konec léta a taky si udělat party.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Lady Gaga, Bad Romance. Já doufám, že společně s tímhle songem jste taky zpívali, i když vím, že je to fakt těžký a nevyspívatelný, ale to nevadí. Maximálně se musíte omluvit teď kolegům v kanclu za to, že jste jim popraskali ušní bubínky, ale i to je dobrá nálada, někdy to v tom spočívá. No a samozřejmě my pokračujeme v dobrý náladě tady na Fajnu, protože třetí hoďka za náma, ale čtvrtá pořád před náma. Čtvrtek, malý pátek, vy víte, jak to pokračuje, prostě bude party. Takže za chvilku zase sraz tady, čeká nás počasí, zprávy, doprava, no a potom zpátky k hudbě, třeba The Weeknd, anebo taky Harry Styles. Tohle všechno už za chvilku tady na Fajnu.
2: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
4: To je boží kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá. Vyťardo.
6: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
10: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
11: Rosnička Kristý hlásí, že dneska bude Mordor. Ne, nebojte, nevypadá to nutně na něco extra, ale hrozí nám bouřky. Jsou vydaný docela vážný výstrahy, takže bacha na to. Měly by přijít někdy k večeru, bouřky budou četnější a hlavně na jihovýchodě. Na východě by mohly být ojediněle i fakt silný a může se v nich vyskytnout i silný nárazový vítr kolem 70 km za hodinu, kroupy do 2 cm a přívalový strážky. Takže bacha na to, večer se někdy kam schovejte, no ale jinak je teplo 26 až 30 stupňů, sice není nějak extra slunečno, spíše tak jako veliká oblačnost, ale to právě se chystá na ty bouřky, takže znáte to, ticho před bouří, buďte opatrný.
12: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
11: Na hodinkách 2:04 odpoledne a už je tady Hanka, aby vám řekla, co se kde děje.
15: Za jízdu bez platné dálniční známky už letos řidiči zaplatili na pokutách skoro 48 milionů korun. Kontroly odhalily přes 36 tisíc přestupků. Problémem přitom nejsou jen řidiči, kteří známku nemají, ale i ti, kteří při jejím nákupu udělají chybu v registrační značce anebo přehlédnou její platnost. Okresní soud v Galantě poslal na 3 roky a 9 měsíců do vězení 25-letého muže za brutální týrání psa. Fenu nechal několik měsíců bez vody, jídla a péče. Vážila jen 4 kila a trpěla anémií, parazity a celkovým vyčerpáním. Muže se podařilo usvědčit díky vyšetřování enviropolicie. K-popová hvězda Jennie chystá nový hudební materiál. Na konci srpna vydá nové EP, které naváže na její solovou kariéru mimo Blackpink. Detaily o tracklistu zatím zůstávají pod pokličkou. Fanoušci ale nemusí čekat dlouho.
11: Fajn. Koukneme taky na dopravu. Máme tady už druhou nehodu, kterou dneska hlásím v Plzni, konkrétně Alej Svobody. Dokonce je tam uzavřený celý jízdní pruh a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, takže se téhle ulici asi vyhněte. To stejný Praha, už druhá dnešní nehoda ve Vysočanech v ulici Spojovací tentokrát. Jsou tam sražený 3 osobáky, který překážejí na vozovce. Takže opatrně, no a mrkneme i na dálnice. D10 mezi 41. kilometrem ve směru na Turnov je neprůjezdný levý jízdní pruh, protože tam srazili 2 osobáky. Potom máme taky nehodu v Praze, zase 2 osobáky. Zase projíždějte se zvýšenou opatrností, je to konkrétně ulice Peroutkova. No a poslední D1, samozřejmě, ta nemohla chybět. 43. kilometr ve směru na Brno, uzavřený levej jízdní pruh, protože je tam nehoda 2 osobáků u středových svodidel. Jezděte opatrně, já vím, čtvrtek, malej pátek, už se chystáme trošku na ten víkend, ale opatrně.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. 3, 2,
17: 1. Už za hodinu Míša Remutová. Ale teď ten down.
18: Warm up.
11: Krásný čtvrteční odpoledne, ladíte Fine Warm Up s Kristý a to je jedna velká party. Takže v tomhle módu samozřejmě jedeme dál. Povíme si, že dneska slavíme den jedné věci, kterou půlka lidí miluje a půlka lidí nenávidí. Takže jsem zvědavá, na kterou stranu se přidáte, jestli na stranu zla, temna, anebo naopak dobra. Uvidíme, povíme si, ale taky si zlepšíme to odpoledne dobrýma songama, který vám dodají energii, rozjedem to, zatančíme, zaspíváme, znáte to? Tak pojďme na to, už to nebudu zdržovat, slibuju. The Weeknd a jeho In Your Eyes právě teď na Fajnu. Pojďme si to vychutnat.

teď netancovali, tak věřím, že po tomhle songu 100 pro. Michael Jackson, jeho Beat It, právě teď na Fajnu 16.14, no a dneska 20. srpna, asi brečí polovina Itálie a druhá polovina se křižuje. Dneska je totiž Mezinárodní den pici Havaj. Ano, slavíme tenhle nejvíc kontroverzní gastrovinález v historii lidstva. Ananas na pice. Věc, která dokáže rozbít dlouholetý kamarádství, ukončit manželství a proměnit poklidný rande v brutální hádku o základních lidských hodnotách. Přitom největší bizár je, že pizza Havaj nemá z Havají absolutně nic společného. Vymyslel ji v 60. v Kanadě chlapík, který byl původem z Řecka a prostě jenom otevřel plechovku s ananasem a řekl si, žijeme jenom jednou, fláknu to tam. No a od té doby se planeta dělí na dva nesmiřitelné tábory. Lidi, co milujou sladkoslanou kombinaci a jedou v tom naprostej guilty pleasure, a lidi, pro který je teplej ananas se sýrem těžký hřích a důvod k okamžitýmu zrušení přátelství. Tak schválně, napište mi, máte rádi pizzu Havaj? No a případně, jaká pizza je vaše nejoblíbenější? Pište 724-634-634, musíme to rozseknout, jak to s tou Havají je. No a pokud ji nesnášíte, tak mi napište jinou vaši nejoblíbenější pizzu. Let's go, debata o pizzách a k tomu Harry Styles a Dance No More. Pokračujeme v tančení.

0: Sofiane Mečmečma vám právě k odpolední svačině tady na Fajnu naservírovali jejich pistácie. No a když jsme u pistácií, pizza s pistáciema docela jde. Ale co pizza s ananasem? To je totiž naše debata, dneska je Mezinárodní den pici Havaj. Tak se pojďme podívat, co píšete. Naty říká, já Havaj nesnáším a mám ráda klasiku. Další zpráva, ahoj, já miluju Havaj pizzu, objednávám pouze jenom tu, lepší než Havaj je jenom margarita. Kamil píše, že za něj je Havaj v pohodě, ale nemývá odvahu dát si v restauraci, aby ho nějaký Ital nezastřelil. Pak další zpráva, patřím mezi ty, kteří to milujou, ještě si tam dávám kukuřici a sýr navíc. Taky záleží na pizzerii, ale každý má tu svou, když to jde a nejsi v cizím městě. To píše Tomáš. No a pak tady máme čauky, hezký den, já miluji jedině sýrovou pizzu. Mně chutná pizza Havaj, další zpráva od Lenky. No taky já mám pocit, že víc fanoušků pizzy Havaje než odpůrců bylo tady u nás ve zprávách. Takže já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli a pokud teda jste fanoušci, tak dneska nemáte výmluvu. Pokud vám někdo bude říkat, že máte mít dietu a tak, tak ne, dneska je Mezinárodní den pizzy Havaj, dejte si pizzu Havaj a nebo jinou pizzu. Prostě si užijte čtvrtek a zároveň k tomu dobrá hudba, protože to vám pomůže to prostě užívat. Takže čtvrtek tady na Fajnu, za chviličku třeba Milky a Molgrab Just the way you are. Zůstaňte se mnou.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí a to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
6: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

čtvrteční odpoledne a ten song, který z vás udělá hlavní postavu tohohle dne. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, právě teď dohrála na Fajnu. A já se ptám, proč utrácet miliony za kabriolet, když máte doma v garáži pár minut času? Přesně tenhle mindset si nastavil jeden šikovnej kutil na Slovensku, který vzal staršího Citroena, no a jednoduše mu prostě uřízl střechu. S větrem ve vlasech a pocitem, že vymyslel nejlepší letní tuning, potom vyrazil do ulic Bratislavy, no jenomže tahle letní romance s vlastnoručně vyroberým kabriem skončila hned u první policejní hlídky. Policisti totiž pro tenhle DIY výrobek jaksi neměli pochopení. Řidičovi sebrali řidičák, značky, všechno mu sebrali a vysvětlili mu, že uříznout půlku konstrukce auta fakt není jenom drobná estetická úprava. A zatímco my ostatní se teď v létě asi spíš tak jako potíme v autě, stěžujeme si, že nám třeba nefunguje klimatizace, tak tenhle týpek si prostě udělal 100% větrání za 5 minut a s nulovým rozpočtem. Ruku na srdce, styl mu upřít nemůžeme, ale na STK tam by s tím neprošel asi ani s bomboniérou. Ale všichni asi známe nějaký takový ten moment, kdy jsme si řekli, že za něco ušetříme a vyrobíme si to doma. No a ta výroba pak úplně nevyšla. Tak mi napište, zkusili jste si takhle doma něco někdy vytunit, ustřihnout džíny, uříznout kapotu, co já vím. Napište mi 724634634, jestli jste takhle někdy něco vyráběli po domácku. A ať už to vyšlo nebo nevyšlo, chci to vědět. K tomu další song, ať už máte kabrio nebo zavřený auto, bude se vám to určitě hodit. Malcolm Todd, jeho Earrings.

0: Alex Warren, jeho Passenger, ideální soundtrack na čtvrteční letní odpoledne. No a společně tady na Fajnu probíráme, jestli jste někdy zkoušeli po domácku něco vyrobit a úplně to nevyšlo. Michal píše, z kola jsem chtěl vyrobit motorku, ale po první projížce jí upadl motor. No, tak to bylo pořád jenom kolo. Pak tady máme Radima z Ústí. Radim píše, já jsem vyráběl poprvé nedávno nakládaný hermelíny a lepší jsem snad nejedl. Jsem se tomu až divil. No tak Radim se nám tady chlubí, že jemu to vyšlo, tenhle jeho pokus. Eva píše, já jsem si kdysi dávno, v roce 1986, vytunila rifle. Zúžila jsem si je ručně na nudle na tělo. Byly z Tuzexu. Ale nevíme teda, jestli to dopadlo dobře nebo ne, ale předpokládám, že teda asi jo, asi byla Eva šikovná. No a další jiný Michal píše, že si pořád něco vyrábí. Třeba teď jsem udělal z bývalý komody bezvadnou TV stěnu. Nejsem žádný kutil, ale občas mě něco napadne. Minule jsem scháněl člověka na opravu vypínače, marně. Lidem se nechce dělat ani za peníze, tak nakonec jsem si to musel udělat sám, přes návod pomocí umělé inteligence. Je teda pravdou, že vypínačem teď vypínám i veřejný osvětlení, ale pro moje účely to stačí. No ale nevím teda, Michal, jestli to stačí pro účely celý vesnice, jestli chtějí, abys jim vypínal to osvětlení, ale dobrý, umělá inteligence, ta nám dneska poradí vyrobit úplně cokoliv. Já děkuju, že jste se mnou podělili o tyhle vaše pokusy, některý třeba i povedený, jako ty hermelíny, že? No tak doufám, že teď nemáte hlad. Pojďme zahnat hlad hudbou. Ava Max, My Head and My Heart, totální party song za chvilku, tady na Fajnu.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
11: Hudba,
12: hvězdy, zákulisí.
11: A to nejlepší z internetu.
12: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Fajn.
13: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
14: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
13: Music.
12: Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Dennis Williams, nádherný hlas a nádherný song s názvem Mr. Know It All. Jedna z posledních písniček, který si dneska společně tady na Fajnu pustíme. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. Vy to znáte už určitě naspaměť a je to dobře, protože přesně tím se dneska musíme řídit a každý den. Proto já už mizím, protože my jsme se dneska dobře bavili spolu celý 4 hoďky, které utekly jako voda. Doufám, že jste si to užili. Doufám, že jste se naladili na to, že čtvrtek je malý. Pátek opakování matka moudrosti, takže vám to připomínám pro jistotu ještě jednou. Jdeme na party, jdeme kamkoliv, běžte si užívat hlavně prostě ten den a každý další den. Teď už si ho totiž budete užívat s Míšou. Takže zůstaňte rozhodně na Fajnu, já vás předávám, ano, tentokrát ne Žampikovi, ale Míše, která má 100% růžovou náladu, do který dostane i vás. Těší se na vás, já věřím, že je vyzbrojená nějakým ostrovtipem, humornýma tématama. Zaručuju se za to, teda jo, dám za ní krk do ohně, ruku do ohně. Teď jste ji slyšeli, jak se směje, takže dobrá nálada na Fajnu 100% zaručena, já můžu v klidu odejít a my se slyšíme zítra. Zítra poslední party tohohle týdne s Fine Warm-upem se mnou, s Kristý. Budu se těšit, mějte se krásně. No a ode mě poslední song na rozloučenou, jak jinak než Viktor Šín a jeho syndrom. Tak si to pojďte pořádně vychutnat a mějte se krásně. Bye, babes!

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
8: Fajn.
7: Na internetu je hodně věcí.
8: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
8: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fajn.
8: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
9: 17.03 je tady plně připravená Hanka a její rychlý zprávy ze světa.
10: Elektronická evidence tržeb je zase o krok blíž návratu. Senát totiž vrátil zákon o EET zpátky do sněmovny, a to kvůli několika navrženým změnám. Poslanci tak budou o finální podobě znovu hlasovat. Pokud zákon projde, EET by se měla vrátit od příštího roku. Do Česka dorazí silné bouřky. Meteorologové varují před kroupami, přívalovými dešti a silným větrem. Pro část území platí výstraha a riziko se může během dne měnit. Pokud dnes vyrážíte ven, raději počítejte s rychlou změnou počasí. Mattel představuje novou Barbie inspirovanou Marilyn Monroe. Panenka vznikla k příležitosti svého výročí narození hollywoodské ikony a odkazuje na její legendární styl. Další kousek, který může být mezi sběrateli hodně žádaný.
8: Fajn. Fajn life.
9: Ano, přesně tak, dneska neslyšíte Jindrovo hlas, dneska si užijeme 3 hoďky Fine Driveu společně, vy a já, Míša, nebojte, bude to skvělý, malinko jiný, než jste ode mě zvyklí, protože já většinou tady u toho malinko spím, ano, vyslám o víkendu ráno, tím pádem je to tím možná malinko ovlivněný, ne, není, 100% není, ale jediný, co vám můžu slíbit, že teďkon ta energie bude absolutně na maximum, stejně tak tak si společně zasoutěžíme s pořádnou energií o 2 lístky. No ale na to si budete muset počkat v průběhu našeho společného vysílání. Jediné, co vám můžu slíbit, je, že teďkon budou ty nejlepší songy. Třeba Temper City, Self Average, právě teď u nás na Fajnu.
8: Fajn Life.

Douglas. Song pro lepší čtvrtek, Happier na Fajnu. A my si společně konečně musíme říct, co je dneska vůbec za den. Například, jestli nevíte, co si dát k večeři, tak dneska je Mezinárodní den pizzy Havaj. Prosím vás, nepřelaďujte to, že je dneska Mezinárodní den pizzy Havaj, nemusíte si ji dávat, i když to může být pro nějaký lidi fajn tip třeba k večeři, ale nebudu vás k tomu nutit, věřím, že možná někoho jsem i urazila, že by si právě tuhle pizzu měl dát. Nebo například 34. narozeniny slaví Demi Lovato. V poslední době extrémně řešená zpěvačka a já věřím, že nějaký ten song si od ní můžete i vypustit. No ale protože my společně vždycky slavíme spíš narozky nějakých songů a dneska zrovna jeden song narozeniny opravdu má, a to konkrétní pátý, tak spíš budeme slavit ty narozeniny. Pátý narozeniny oslavíme se songem Summer of Love. No jo, no, Shawn Mendes, Summer of Love, song, který si dáme úplně celý právě teď společně na Fajnu.

0: fuck it.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. A já pro vás právě teď na Fajnu mám strašně, ale strašně smutnou zprávu. Dovolenková sezóna pro nás Čechy už pomalu končí. Přesně tak, bohužel. No je 20. srpna, to znamená skoro konec prázdnin. Je to neuvěřitelný, ale je to pravda. Ale i tak si můžeme dát malinko pozitivnější zprávy právě ze světa dovolených výletů a různých letních věcí. No ale to je za chvilku na Fajnu.

0: www.fine-radio.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

neskutečná party z roku 2016. Zara Larsson, její Lush Life. Song, který si dáváme na fajnu. A já už vám konečně můžu říct, co jako my Češi vlastně na dovolených umíme. A nejenom, co umíme předvádět na dovolených, protože to je častokrát spíš ostuda, než úplně, že bychom se tím mohli chlubit, ale my si umíme i správně dovolený vybírat. Za prvý u nás rozhoduje cena, ale zároveň i zážitek. A za, vlastně já už ani nevím, kolikátý, tak konečně máme vyšší nároky na dovolenou. Už to není věta, pojď, jedem do Jugošky, zase jo. Konečně už si umíme i vybírat zajímavější destinace. A dokonce jsme jako národ zjistili, že zajímavější destinace vlastně nejsou zas tak drahý. Ano, sice v oblíbenosti pořád státy Jugošky vedou, to je pravda. Na druhou stranu zlepšujeme se a já jsem na nás jako na Čechy jednoduše hrdá. Stejně jako jsem hrdá na náš playlist, protože se společně, i když tady není dneska žampik, dáme pořádnou party. Přichází David Guetta, Akon, jejich Sexy Bitch. Právě teď na fajnu. Já věřím, že se společně ten večer můžeme užít.

0: Neskutečná trojka Kygo, Khalid, Griffiny, Save My Love a na fajnu máme skvělý songy v playlistu ještě v zásobě. Já doufám, že jste si nemysleli nic jinýho. Například taková Tate McRae je tady plně připravená. Jednoduše tanečnice, taky zpěvačka, dřív holka, která se uměla krásně hejbat, nebo takhle, ona to umí samozřejmě doteď, že jo. Sice tady v té chvíli je po rozchodu, to znamená asi tím pohybem a se vším spíš má jako antidepresivní účinek, ale věřím, že i tak pořád to umí skvěle rozjet. A třeba se zase někdy podívá k nám do České republiky. Ale na to si budeme muset počkat. Naštěstí my na Fajnu máme její songy v playlistu, to znamená za chvilku Tate McRae, její Just Keep Watching. Fine Drive.
1: Fine. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Oh!
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

Rex Orange County Love Me Not v 17.49 při Fine Driveu dneska s Míšou. A občas se stávají neuvěřitelné situace, kterým reálně absolutně nemůžete uvěřit. A upřímně stala se situace, který já nevěřím. Ne, opravdu, já jí reálně nevěřím. Stalo se, že žena se potkala se svým synem, ale tak víte co, to, že se někdo potká se synem, to je normální. No ale tato žena ho dala v 15 letech k adopci, ona porodila v 15 a většinou 15-leté, vlastně ještě slečny, úplně nejsou připravený na to být matkou a ona nebyla. Tím pádem ho dala k adopci. No a po 20 letech, co jejímu synovi právě už bylo 20, tak se společně potkali v jedné nemocnici. Ale ne jenom tak. Oni spolu 2 roky pracovali v jedné nemocnici a nevěděli o sobě. Nevěděli, že ona je jeho matka a že on je její syn. No a potom po 2 letech out of nowhere se to prostě dozvěděli a měli hroznou radost. No ale vlastně to nedopadlo upřímně úplně nejlíp, protože se tam pak řešily věci typu proč? Proč si mě k té adopci dala? A spíš se to malinko vyhrotilo. Pak to bylo chvilku vyhrocený a nakonec teda byl tam i ten happy end úplně nakonec. Ale na rovinu mě to fakt přijde jako neuvěřitelný příběh. Jo, protože nechci být jako zlá, ale jak je tohleto vůbec možný? Tam potom se ještě řešily různé věci, že to nebyla třeba úplně pravda, že jeden z nich to jako věděl. No prostě nějaký věci tam okolo se ještě řešily a hodně věcí tam bylo ohledně tohohle případu shady. Samozřejmě stát se to může, ale no, nechtěla, ne, úplně tomu nevěřím, ale čemu vždycky věřím, jsou naše songy. Za holku Jason Derulo, nebo teďkon Rue Gale, Wish for Tanker na fajnu.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Derulo, Take You Dancing, song, kterým společně uzavíráme naší první hoďku dnešního Fine Driveu. Ale nebojte, za chvilku bude i slibovaná soutěž a další skvělý novinky ze světa.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: To je boží kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá, Vyťardo.
7: www.jninteriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. To nejlepší z rádia Fajn. A momenty, který musíš vidět. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Právě teď máme 26 stupňů Celsia, dnešní denní maxima právě okolo 26, to znamená výš už to nepůjde, naopak nejmíň bude 17 během noci a pozor, je tady extrémní výstraha, že by z ničeho nic mohlo kdykoliv začít pršet, ale na rovinu, já když vidím venku ty černý mraky, tak z ničeho nic, no nevím.
9: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: lidi, startem naší druhou společnou hoďku dnešního Fajn Driveu. Jste to tři hoďky s Míšou, se kterou si to pořádně užíváte jako ruku na srdce. A taky si společně už za chvilku zasoutěžíme, ale stále si ještě budete muset počkat. Do té doby třeba Beberex a Fightless, nebo teďko Naked, Portugal Domain, jejich Light na Fajnu.
1: Fajn Drive.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Lisa, Faithless, New Religion. Song, který nám na Fajnu dojíždí v 18 hodin a 9 minut. A oni 2 miliardy jsou docela pěkný peníze. Na přesně tuhle částku si přijde Tom Holland. Ano, Spider-Man je očividně velice bohatý. A na rovinu, já když jsem viděla právě novýho Spider-mana, tak jsem se divila, kde bere Peter Parker peníze. Protože on si vlastně furt něco kupoval, normálně žil, ale nikde by nebylo vidět, že by třeba pracoval. No ale o tom se bavit nebudeme, mně jde o to, že právě herec, který hraje Spider-mana, Tom Holland, si vydělává přes 2 miliardy. Za všechno, co tady na tom filmu udělal, což jako není vůbec špatný. A nejenom to, on dokonce i překonal svého velice bohatého kolegu Downeyho juniora, který vždycky právě žádal všechny, za všechny ty svý kolegy u Avengerů o lepší peníze a on byl ten průkopník, no ale jeho mladší kolega, který mu dával dřív rady, si teď on přijde na mnohem, mnohem lepší peníze. To není vůbec špatný, stejně jako nejsou špatný naše songy v playlistu. Teď on tady mi palá Jenny, jejich Dracula, právě teď na Fajnu.

Becky Hill, David Guetta, neskutečný song Remember na Fajnu. A konečně už za chvilku přijde očekávaná

Týden s Jindrou hrajete o dva lístky na neskutečnou akci. A dneska i se mnou můžete právě vyhrát dva lístky na Hot Springs Festival, který bude v Karlových Varech. A je to strašně jednoduchý. Stačí jenom zavolat na telefonní číslo 724 634 634. Já vyberu třetího volajícího a ten třetí volající mi bude muset splnit menší challenge. No a když to zvládne, bude mít krásný a extrémní štěstí a vyhraje. Super festival, bude tam například Nintendo, Benny Cristo, Anet X, Izomantias. No, lidí tam bude ještě mnohem víc a jednoduše si léto 21. srpna ještě víc zpříjemníte. No, jednoduchý úkol, 724 634 634. Volejte, volejte, volejte a za chvilku si se mnou někdo dá jednoduchou challenge tady u nás v

0: No jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
7: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jnointeriér.cz.

0: Body Soldier, song, který nám dojíždí v 18 hodin a 27, skoro 28 minut na Fajnu. A já už mám na drátě jednoho člověka, který se pokusí soutěžit o lístky na Hot Springs Festival. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, prosím tě, představ se nám, kdo jsi, jak se jmenuješ?
1: Jmenuji se Jana.
0: Ahoj, tak co, proč chceš na tady ten festival? Je to pro tebe ty lístky?
1: Je to hlavně pro moji dceru, ale pojedu s ní.
0: Ok, ok, takže to vlastně užijete, taková dámská jízda.
1: No, přesně tak.
0: Dobře, dobře. Takže, je to strašně jednoduchý. Já ti dám otázku. Řekni mi tři věci, a bude tam samozřejmě i konec věty, a ty mi musíš vyjmenovat právě tři věci. A musí to být strašně rychlý, je to opravdu na 5 sekund. Jsi připravená?
1: Ano.
0: OK, takže řekni mi tři věci, které nechceš ztratit na festivalu.
1: Peněženka, mobil, klíče, deštník.
0: Skvělý, skvělý. Děkuju moc, lístky jsou tvoje, bylo to ještě mnohem víc věcí než tři, takže úžasný, gratuluju.
1: Děkuju moc, dcera bude mít radost.
0: No, já doufám, že i ty máš radost toho, že jsi takhle skvěle zvládla. Hrozně ráda jsem tě slyšela, prosím tě, zůstaň mi na drátě, já si od tebe ještě vezmu potřebný údaje a ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak skvělý, posledního výherce máme, to znamená, bohužel lístky už došly, ale nebojte, my na Fajnu budeme mít další soutěže, o který právě i vy, do kterých se právě i vy budete moct zapojit a právě tady ta soutěž už končí, ale říkám, nebojte.
2: Největší hity každý den. Vždycky hot.

0: Alexien, Call It Love. A my si na fajnou konečně dáme jedno hlasování. 724-634-634, jednoduchý telefonní číslo, na který mi buď napište první nebo druhý song. No a teď samozřejmě největší otázka, co dneška je vybráno za songy. Jako první sebevědomá neskutečná Eva Farná, královna Edenu. Její Big Mac. A nebo Sofian, věř mi, budeš ráda, VMBR. Máme dva český interprety. Ano, mohli byste se hádat, že Eva Farná, český interpret, je diskutabilní, ale prosím vás, není nutný to zase psát. A je to jednoduchý. Buď si zahráme Evu Farnou a její Big Mac, nebo Sofiana a jeho VMBR. 724-634-634 a za chvilku se rozhodneme. Fine Drive.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
9: Right, babe.
3: Fine.

Tied Up. A konečně si můžeme dát to speciální rozhodnutí. Já vám pustila dva songy. Jeden byl od Evy Farný a druhý od Sofiana a máme už jednoznačného vítěze. Nebo dobře, budu upřímná, nebyl jednoznačný, bylo to docela nerozhodný, ale vítěz tady je. Vidím, jak mi zimy vdály, necháváme slunce na... Je to Sofián, jeho VMBR, věř mi, budeš ráda. Song, který si dáme právě teď společně na Fajnu.

0: německý DJ Purple Disco Machine in Wonderful Life Song, se kterým uzavíráme naší druhou společnou hoďku. Přesouváme se do té poslední, buďte ready, i ta bude naprosto skvělá.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Fine Life.
4: Dnešní poslední hoďka Fine Driveu a to s Míšou. Já doufám, že jste ready odstartovat, protože kdyby ne, měli bychom asi problém, ale já věřím, že ho stoprocentně nemáme. Za chvilku si řekneme něco o Justinovi a o jakým jiným Justinovi než Bíbrovi by to samozřejmě zase bylo, že jo. Drbíky z jeho světa jsou vždycky hot a vždycky fresh, stejně jako naše songy. Například na taková Eva Farna, její Perpetuum mobile, něco, co prostě potřebujete na fajnu. Fine Life.

Tiffany Harris, Vertigo. Dneska s Míšou při Fine Driveu a Justin Bieber. Člověk, který ho zná celý svět. Stejně jako například iPhony zná úplně celý svět. Jako kdo dneska nemá iPhone, ten je out. To se minimálně říká, samozřejmě pravda to není. No ale nově se bude říkat, kdo nemá telefon od Justina Biebera, tak je out. Protože prej, on chce rozšířit své impérium a vyrábět vlastní mobilní telefony. Jako upřímně, já bych ho chtěla vidět, tak by ten telefon sám vyrobil, ale dobře, nebudu si tady hrát na takhle strašně chytrýho člověka. To je jednoduše o to, že prostě jeho značka by mohla vyrábět i vlastní mobilní telefony. Jak to nakonec dopadne, na to si budeme muset společně počkat, ale vlastně teoreticky díky tomu, že Justin Bieber je fakt jako známej. Zrovna Justina znají například i moje rodiče, kteří moc právě tady v těch hot, cool, fresh lidech, který v dnešní době existují úplně nejsou zběhlí, tak je to vlastně docela zázrak. No a hele, za chvilku se bude říkat, kdo nemá Bieber phone, ten je trapnej. Já tomu i věřím normálně. A stejně, kdo neposlouchá Fine, ten je samozřejmě taky trapnej, že jo? Třeba kdo neposlouchá skupinu One Republic, jejich Need Your Love, ten je taky trapnej.

Olivia Rodrigo, Bad Idea, right? Ale hrát Olivie na fajnou vždycky a pouze jenom dobrý nápad. Zároveň to ano, ale není jediný song, který máme. Za chvilku už je tu plně připravený tady svým s jeho Bad Dreams. Song pro lepší večer, jenom si to představte. Dáte si spát.

0: pustíte si tedy ho? Jeho Bad Dreams. Co víc si přát? Už za chvilku na Fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
5: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
6: Interiér.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
9: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
7: www.jonointeriér.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Brothers. Jejich rozhejbávačka. Při našem večeru na fajnu Chybejko Brothers Go, neskutečný banger. A taky jedna věc, která na jednu stranu je strašně odsuzující, na druhou stranu je extrémně obdivuhodná. Říká se jí Monkey Bearing. Doufám, že to čtu správně. Jde jednoduše o to, že člověk skáče ze vztahu do vztahu. Protože já tohle úplně nenávidím. Podle mě potřebujete prostě čas, než se nějakým způsobem přenesete přes bývalýho partnera nebo partnerku. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy máte v dnešní době takový štěstí, že jste schopný si nějakým způsobem najít partnera v době, kdy vlastně ještě nějakýho máte, protože co si budeme, dneska je nějaký hledání životní lásky v vozovkách extrémně těžký, když ono tady úplně se nejde o životní lásku, ale jednoduše o to, abyste aspoň někoho vedle sebe měli. No, za mě je dost odsuzující věc, prosím vás, neskákejte ze vztahu do vztahu. Je vždycky fajn si malinko, alespoň trošku odpočinout. Jo, úplně jako na rovinu. Jediná věc, od který neodpočívejte, tak to jsou naše songy. Například Taylor Swift, Hope Light, právě teď na fajnu.

0: Olivia Rodrigo, její mrtvý drop, neboli neskutečný song Drop Dead na Fajnu. A náš playlist jako vždycky je nabitý. Tohle je Ray, její Where is my husband. Song, který nám bude obohacovat playlist posledních 20 minut Fine Driveu. Za chvilku se budeme muset rozloučit, ale nebojte, ještě pár songů spolu zvládneme. Za chvilku na Fajnu. Fine Drive.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k
9: 12.8.
10: Music.
11: Fine.

Coldplay nebo třeba neskutečná Tiny, jejich V-Pray, song, se kterým se dneska na Fajnu už opravdu loučíme. 3 hodiny za náma, já doufám, že i se mnou jste si to dneska užili, jo, hele, já věřím, budu egoista, věřím, že Drive s Míšou byl naprosto skvělý. A my se slyšíme zase o víkendu, v sobotu, v neděli od 7 do 11.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Fine. Next Generation.
1: Next Generation.

0: Ahoj, já se jmenuji Sebastian Vadas, dělám hudbu, jsem zpěvák a songwriter a tohle je pořad Next Generation. A na příštích pár minut jsem od Fajnu dostal možnost přebrat tady to vysílání a budu vám pouštět písničky, které mě teďka nejvíc baví. A taky vám pustím i něco ze své vlastní tvorby. A jako první bych vám rád pustil moji písničku Táta nebo otec, která vyšla teprve včera, takže je to úplná novinka. A je to pro mě jeden z nejosobnějších textů a písnička, kterou pro mě bylo velmi těžký napsat, protože je to téma, který mě doprovází celý život a obecně je to velmi složitý téma. A i když jsem tu písničku při její tvorbě slyšel už strašně mockrát, tak mi při ní pořád naskakuje husí kůže, tak doufám, že se vám bude taky líbit. Takže tady je moje nová písnička Táta nebo otec.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fajn a s ním pořad Next Generation. Já se jmenuji Sebastian Vada, jsem zpěvák a songwriter a před chvílí jsem převzal vysílání Fajnu, kde vybírám dneska večer playlist. A tahle první písnička, kterou jste teď slyšeli, byla moje novinka Táta nebo otec, která vyšla teprve včera. A moc by mě zajímalo, co na ní říkáte, jestli se vám líbila a jestli jste se v ní třeba taky našli. Písničku si můžete už teď pustit třeba na Spotify, kde ji najdete pod mým jménem Sebastian Vadas a ještě jednou se jmenuje Táta nebo otec. Jako další bych vám rád pustil novinku Electrified od Davida Kushnera, který je známý tím, že jeho písničky jsou hrozně temný, ale zároveň moc hezký. A zrovna tahle je taky temná, ale přitom je o tom, jak se zamilovává. A další písnička bude Ordinary od Alexe Warrena, kterýho mám taky moc rád a i když už je to starší písnička, tak mě pořád baví. Nejradši bych ji někdy slyšel naživo, protože když ji v únoru zpíval na Grammys, tak to znělo neskutečně, i když tam zrovna měl nějaký technický problémy. Doporučuji určitě si to pustit. Takže tady jsou Electrified a Ordinary. Enjoy.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle je fajn a pořád Next Generation, tady je pořád Sebastian Vadas a právě nám dohráli písničky Electrified a Ordinary a protože mě poslední dobou hodně baví taky Charlie XCX, tak bych vám teď rád pustil dva songy z jejího novýho alba Music Fashion Film a to moje nejoblíbenější, který se jmenují Spring Summer 26 a Rock Music a doufám, že vás budou bavit tak jako mě. Tady jsou.
2: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fajn, já se jmenuji Sebastian Vades a my pokračujeme v pořadu Next Generation, kde vám pouštím písničky, kterými teď nejvíc hraju na repeat. A teďka nám dohráli Spring Summer 26 a Rock Music od Charlie XCX. A kromě Charlie mě taky poslední dobou hodně baví zpěvačka Adéla, který se podařil uspět s její hudbou v Americe a dokonce teď jako první Slovenka vystupovala na známém americkém festivalu Lollapalooza. Takže jí moc držíme palce a pouštím vám teď její písničky Ain't in LA a KGB. Enjoy.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

Posloucháte Fine, pořad Next Generation se Sebastianem Vardasem a teď jsem vám pouštěl písničky Ain't in LA a KGB od Adély a já moc doufám, že vás můj výběr playlistu dneska večer bavil a třeba jste i narazili na něco novýho, co vás bavilo natolik, že si to uložíte do playlistu. Pro dnešek nám ale bohužel pořad Next Generation končí a proto jako poslední dvě věci, které bych vám rád pustil, budou zase moje dvě vlastní písničky a to Nezapomenout a novinku, která vyšla teprve včera, která se jmenuje Táta nebo Otec. Takže tady jsou. Next Generation.

0: Generation. Yeah.
1: Tohle je pořad Next Generation na Fajnu se Sebastianem Vadesem a tohle byly moje dvě písničky Nezapomenout a novinka Táta nebo otec. A jestli se vám líbily, budu moc rád, když se pustíte třeba i na Spotify. Tohle byl pořad Next Generation, kde Fajn dává prostor mladý generaci umělců vybírat playlist a zároveň vám pouštět i některý z našich vlastních písniček. Takže tímhle Fajnu moc děkuju za prostor převzít vysílání a budu se těšit třeba zase příště. A jestli se vám líbí, co dělám, najdete mě třeba na Instagramu, jsem tam taky jako Sebastian Vadas a budu rád, když mi napíšete, jak se vám líbí novinka Táta nebo otec. Díky moc, užijte se zbytek večera a mějte se fajn.
2: We are number one. Next Generation.
3: Number one hit music station.

ksynkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. All the hits.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.
3: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Vždycky fresh. Vypni výběr. Zapni fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Fajn.
3: Vždycky hot. Vždycky.

0: Are you ready for this? Smith. Are you ready for this?
1: Smith. Posílame tě na ty nejlepší.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Nový tracky.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
4: Čau, tady Sofian.
5: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
3: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
6: Od pondělí do čtvrtka.
3: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?